0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně

0: po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
1: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
0: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
2: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to, z toho keřičkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony, a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň 1,80 m a na 50 cm.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka, pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle, já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

jeho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ale je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrové kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.

0: myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
1: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 metry, bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
1: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným Kinským, kosteleckým Kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají Kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev Kinský smísila s krví Kerpenů, byli Kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví Kerpenů a Kinských, od té doby jsou Kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na Kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které Kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten Kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme.

0: což byl kníže Josef Kinský, a tento koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři, prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoli v moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál,

bych se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
5: Tryskal.
3: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No, myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych to řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni, popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo, takže a ten Lobkovi se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Celkem 40 škol z Karlovarského kraje se v uplynulém školním roce zapojilo do ekohry. K Sokolovskému mostu lásky restaurátoři vrátili sochu svatého Jana Nepomuckého. Prodej nových aut za letošní rok vzrostl o skoro 6%. Dnes bude skoro jasno, odpoledne oblačno až zataženo a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Do ekohry se v letošním školním roce zapojilo celkem 40 škol z Karlovarského kraje. Jde o celoroční projekt, který pořádá organizace Recyklohraní. Zúčastnili se ho žáci mateřských, základních a středních škol. Nejaktivnější školou v kraji byla základní škola Švabinského v Sokolově. Pokračuje za projekt Recyklohraní Jana Čechová.
2: Společným jmenovatelem všech aktivit byla ochrana životního prostředí. Děti, žáci a studenti například sbírali vysloužilé baterie a mobilní telefony, které pak byly předány na recyklaci, zapojovali se do úklidových akcí, plnili úkoly nebo realizovali vlastní ekologické projekty. Věnovali se tématům, jako je například klimatická změna, recyklace, odpovědná spotřeba nebo hospodaření s vodou.
0: Barokní socha svatého Jana Nepomuckého v Sokolově je po restaurátorském zásahu zpět na svém místě. V ulici Josefa Kajetána Tyla u Mostu lásky ještě restaurátoři v následujících dnech instalaci dokončí. Ošetření pískovcové sochy zajistili představitelé města díky krajské dotaci, říká místostarostka Ilona Medunová z hnutí ANO.
3: Celková cena té rekonstrukce teda činí 291 610 korun a z toho ta dotace 60% je 174 966 korun. Socha byla umístěna u takzvaného Mostu lásky. Teď na to dokončování byla již vrácena zpět.
0: Socha svatého Jana Nepomuckého v Sokolově pochází z roku 1728. Práce na restaurování uměleckého díla trvaly jeden rok. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý pak skončil Volkswagen. Třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Světové ceny potravin v červnu po druhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a maso.
4: Sport.
0: Dnes začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků, Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matias Vacek. Ten má teď výbornou formu, kterou by Vacek měl využít hlavně jako pomocník pro sprintera Pedersena i vrchaře Ayusa.
5: Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte ráno většinou skoro jasno, přes den přibývání oblačnosti. Večer až zataženo, místy hlavně na horách slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vany slabý, přes den přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v regionu je teď časně ráno bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: K
4: Krásné ráno, slunce už nám svítí do nového sobotního dne, dnes 4. červencového tohoto roku, zároveň 2. dne filmového festivalu, chcete-li. No a pokud se právě teď slyšíme, tak vám dělá společnost Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 5 hodin a 5 minut a dnešní ranní vysílání startujeme písničkou Heleny Vondráčkové Copacabana. Horko a žár, tak uvidíme, jak moc horko a žár bude v dnešním dni. Každopádně krásný poslech.
1: Dobré ráno a Marie Fridrichová.

Po brazilské Copacabáně jsme se teď trochu schladili se severním vítrem Jaroslava Uhlíře. No a pojďme se podívat na dnešní den. Co mají společného trumpetista a zpěvák Louis Armstrong, český filmový a divadelní režisér Oldřich Lipský anebo italská herečka Gina Lollo Brigida? No všichni měli ve svých občankách uvedeno jako datum svého narození právě 4. července. A 4. července je také den, kdy v roce 1776 byla v USA vyhlášena deklarace nezávislosti a 13 původně britských kolonií se stalo suverénními a svobodnými státy. Od té doby se tento den slaví a připomíná jako Den nezávislosti ve Spojených státech amerických. No a o několik století, konkrétně o dvě, roku 1998, v ten samý den mohla slavit také česká tenistka Jana Novotná své vítězství

ve Wimbledonu. No a když se podíváte do kalendáře dnes a kterýkoliv jiný den 4. července kteréhokoliv jiného roku, pak tam najdete uvedená dvě mužská jména, konkrétně Prokopa a Ulricha, protože právě tito pánové slaví dnes svátek. Prokop je jméno pocházející z řečtiny, je spojováno se slovem Prokopto, pak by prvotní význam byl průkopník, nebo tedy ten, který razí cestu. No a druhý výklad tohoto jména spojujeme se slovem Prokopos, s významem pohotový, připravený k boji. Svatý Prokop je jedním z českých svědců a patronů. No a Ulrich, tak to je zase jméno německého původu a má význam vládce nad rodovým statkem, přeneseně také bohatý. A českou variantou tohoto jména je Oldřich. Tak milí pánové, Prokope a Ulrichu, přejeme vám vše nejlepší k dnešnímu svátku, stejně jako všem ostatním, kteří jsou narozeni právě v tento den 4. července.

0: počasí.
1: Jedinečnou možnost rozcvičit se třeba při otevřeném okně jsme právě teď měli s Village People a jejich YMCA. Pojďme se podívat, co nám přinese dnešní počasí. Ráno bude většinou polojasno, během dne ale začne oblačnosti postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. Zejména v Krušných horách se pak může k večeru s malou pravděpodobností objevit i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají k 20 až 23 stupňům, na horách k 16 až 19 stupňům Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr, předpokládané množství srážek 0 až 2 mm a rozptylové podmínky, ty jsou pro dnešek očekávané dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni. Tolik počasí, dnes máme 4. července, je to také den, kdy Národní divadlo poprvé v historii uvede světovou premiéru své inscenace ve Francii. Laterna Magica už dnes představí na festivalu v Avignonu hru inspirovanou dosud téměř neznámým textem Václava Havla. No a my vám víc prozradíme už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak zůstaňte s námi.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 5 hodin a 24 minut. Jeden muž, jedna vězeňská cela a 7 dní života. Libretto Perpetuum mobile napsal na jaře roku 1989 Václav Havel ve vězení na Pankráci. Teď i na jeho motivy vznikla nová inscenace Laterny magiky Národního divadla Perpetuum Havel. Světovou premiéru má dnes odpoledne na festivalu ve francouzském Avignonu. Pro Národní divadlo jde o historicky první premiéru ve Francii.
1: Fraška o 7 dnech vězně pana A.
2: Říká režisér Petr Boháč, který se při psaní scénáře inspiroval nejen Havlovým textem, ale třeba také zážitky a projevy v soudních síních současných ruských a běloruských politických vězňů.
1: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá, a napsal jí z vězení, napsal o vězních. My jsme ji trošku upravili, protože jsme se bavili se současnými vězmi, které prošly Lukašenkovým peklem vězeňským. A díky tomu jsme to nám mohli nahlédnout, ten jeho text, aktuálně a současně. A jsem rád, že ji můžeme teďka vidět v Avignonu, že ta premiéra v Avignonu právě téhle kusu může konfrontovat jiného diváka než českýho, a to je vždycky dobře.
2: Jediné libretto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov-Mikšin. Podle něj je potřeba mluvit o tom, jestli je svoboda stále svobodou a kde jsou hranice pravdy a lži.
3: Chci, abychom tou inscenací znova otevřeli ten dialog. Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedí v tuto chvíli neprávem ve vězení, vzpomínat na ty, co seděli a co zemřeli, co byli zabity a co stále sedí po celém světě.
2: V Avignonu nevystupuje Roman Zotov-Mikšin poprvé. Na tamní divadelní přehlídce se představil už v loňském roce s inscenací The Last of Soviets, která získala pozitivní ohlasy i od zahraniční kritiky.
3: Se moc těším, až se to potká s místním publikem, protože pokaždé s každým publikem je to jinak a jsem zvědavý, jak se ta inscenace obohatí o podměty, které budou přicházet od lidí, od diváků.
2: Tým Laterny magiky Pražského národního divadla uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. S inscenací tam vystoupí celkem 8krát, naposledy 20. července. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Představí na 137 snímků, mezi nimi několik premiér. Za mimořádný umělecký přínos převzal při zahájení festivalu Křišťálový globus Dustin Hoffman. Na střeše městského úřadu v Sokolově začala instalace nových solárních panelů. Radnice tím zahájila pilotní projekt postupného umisťování fotovoltaických panelů na městské budovy. Investici za 1 700 000 korun město zajistí díky státní dotaci, která uhradí 70% nákladů. Do ekohry se v letošním školním roce zapojilo celkem 40 škol z Karlovarského kraje. Jde o celoroční projekt, který pořádá organizace Recyklohraní. Zúčastnili se ho žáci mateřských, základních a středních škol. Nejaktivnější školou v kraji byla základní škola Švabinského v Sokolově. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky v roce 2021 na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankčním seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Fotbalový Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace v nadcházející sezóně, bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou. Dnes bude skoro jasno, odpoledne oblačno až zataženo a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u obce Střížov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce převedený provoz do protisměru v zúžených jízdních pruzích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5:32 před námi Frenkie Louhan, Františka Nedvěda a nebo Žárlím v podání Marcely Holanové. No a pak u vás už o úsměv poprosí Jaroslava Hanušová a Jiří Lábus, ke kterým možná přijde i zpívající právník Ivo Jahelka. Příjemný poslech s dobrým ránem Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Místo prasete omráčila manžela.
2: Prosím tě, co to čteš?
1: No tady to píšou.
2: Ale no jo, smutný konec jedné zabíjačky. Těžkou újmu na zdraví způsobila 35letá JH svému manželovi JL, který chtěl před sousedy utajit zabíjačku. JL se rozhodl, že nejprve uklidní čuníka ve chlévě. Pak jej na znamení už vypustí z vrátek a manželka, která bude číhat venku, omráčí vepře lopatou. Situace ve chlévě však vzala nečekaný obrat. Zvíře zřejmě vytušilo nebezpečí a po krátké potyčce hnalo hospodáře ven. Ten se sice snažil pašíka uklidnit, ale marně, a tak výkřik kuš, se kterým vyletěl JL z chlívku ven, se stal pro jeho manželku signálem k osudné ráně lopatou. Případ skončí před trestním senátem.
1: Vidíš, co se může stát? Ty taky pořád s tou zabíjačkou.
2: A kuš!
1: Jo,
2: to zase jde. Ale, doktor Jahelka, vítám vás.
3: Dobrý večer,
4: dobrý večer.
2: Tady čteme takový případ v novinách.
3: Neříkejte.
2: Ano, omylem omráčila manžela lopatou.
1: Spletla si ho s prasetem.
3: No. No to si pak schválně přečtu, to by mu být zajímavý právní případ, že bych převzal obhajobu. To by se muselo řešit, jestli ona ho vlastně picla úmyslně, nebo z nedbalosti, jestli to je ublíží na zdraví úmyslné, nebo z nedbalosti. Ono to jako ne vždy je tak úplně jasné, ale někdy to asi je jasné. Já třeba vám tady ocituji z jednoho případu, asi to vypisuju, protože v soudní protokoly mají zvláštní druh českého jazyka. Tak třeba obžalovaný se hájil slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále blbě kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. Nebo z jiné věci zase obžalovaný těmito slovy stručně, ale velmi výstižně zdůvodnil zlomení sanice svému spoluobčanovi a uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak vy dva?
2: Tak tomu nerozumím.
3: Ona to spíš ale by mohla být asi nedbalost, že jo, že ona nedávala, anebo spíš možná nešťastná náhoda. To je někdy hrozně ošemetné, třeba zase obžalovaný se hájil slovy: byla to taky taková jako nedbalost nebo nešťastná náhoda, těžko říct, a uvedl: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristy a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy.
2: Dobrý.
3: Co chlapci, že nejsou doma?
2: No, víte, chlapci, puberta s nima vrátí.
3: Puberta, s těma užijete legrace ještě, já myslím. No. Jako on hrá v té rodině, jak se to tam řešilo, to by vás možná mohlo zajímat. K rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodičům nevěstu a babička utrousila: to vás pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Ale jak jsme mluvili o tom praseti, to je zajímavá věc, že vepř poměrně často vstupuje do právních vztahů. Já si vzpomínám nedávno na jedno vypořádání majetku, kde na to narazila rozvedená manželka a uvedla: kromě tří dětí jsme chovali ještě 20 slepic, 6 kachen a metrákové prase. O děti jsme se spravedlivě rozdělili, ale z drůbeže a vepře mi manžel nechce dát nic. Pak to má soud rozhodovat.
2: Tak tomu nerozumím.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Who'll Stop the Rain zpívali Creedence Clearwater Revival, tedy písničku Kdo zastaví dešť. Jak to s tím deštěm bude dnes? No ráno nás čeká většinou polojasno, během dne začne oblačnosti postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, ale jen přechodně, až skoro zataženo. Zejména v Krušných horách se pak může k večeru s malou pravděpodobností objevit i slabý občasný dešť. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Množství srážek 0 až 2 mm. Nerostilové podmínky dobré a biozátěž mírná na prvním stupni. Tolik předpověď počasí s datem 4. července.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Vondráčková v 5 hodin 51 minut, první hodina dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Karlovy Vary je téměř za námi. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byl zahájen právě včera. Kdo je po tomto ceremoniálu novým majitelem křišťálového globu? A co dělají plzeňští archeologové v Bosně a Hercegovině? Tak to jsou jen některé z otázek, které zodpoví Matěj Štech ve zprávách v 6 hodin a pak také budeme pokračovat s dnešním dobrým ránem. Tak zůstaňte s námi a příjemný poslech.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Cenu za přínos kinematografii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech převzal herec Dustin Hoffman. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině. Před rokem zasáhl Česko blackout. Dnes čekejte většinou skoro jasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
2: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
3: Divákům těm je tu hej, i když nic neuvítěj.
2: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
4: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
2: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
5: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
2: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Český rozhlas.
0: Archeologové z Plzně pomáhají s dokumentací a analýzou věcí po obětech masakru ve Srebrenici v roce 1995. Pracovníci památníku Srebrenica, Potočary, učí, jak nalezené věci skenovat a vytvořit jejich databázy, jak dělat neinvazivní průzkum v krajině a podobně. Cílem je vytvořit digitální muzeum, kde si lidé na mapě najdou místo nálezu a dozvědí se příběhy lidí. V budoucnu by se výzkum mohl zaměřit i na stavby, říká archeolog Tomáš Pancí.
6: Jsou tam domy k prodeji, které mají prostřílené fasády od kulometů a různých zbraní nejrůznějších hráží. Je tam zítka vedle fotbalového hřiště, která je úplně prošpikovaná ze šrapnelů. To my taky jsme schopni prostě dokumentovat fotogrametricky, vynést ji kompletně celou do modelu. A tyhle nemilé věci se musí připomínat, aby tohle lidi měli v paměti, aby už se to neopakovalo.
0: Stávající projekt skončí v roce 2028. Na něj by měl navázat další. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny tehdy několik hodin byl asi milion odběratelů, a to hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje přenosovou soustavu posílit, říká jeho mluvčí Ondřej Krátoška.
7: Do rozvoje přenosové soustavy bude ČEPS v následujících 10 letech investovat zhruba 130 miliard korun. Zaměří se především na modernizaci a posilování přenosové soustavy, výstavbu nových vedení a rozvoden.
0: Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřeží obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte ráno většinou skoro jasno, přes den přibývání oblačnosti. Večer až zataženo, místy hlavně na horách slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane slabý, přes den přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 133. kilometru dálnice R6 ve směru na Cheb se stala vážná dopravní nehoda osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jak jsem slibovala před 6 hodinou, tak několik otázek nám zodpověděli právě zprávy s Matějem Štechem. No a několik dalších otázek zase před námi a na jejich odpověď se chystáme právě v následující hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Karlovy Vary. Co třeba taková otázka, k čemu asi slouží vkladní knížka? Na odpověď si počkejte za chvíli do naší rubriky Ahoj rádio. No a pak také vás možná zajímá, jaké dnes bude počasí, tak i to zodpovíme spolu s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni právě v této hodině, která začíná v 6 hodin a 5 minut a já vám přeji její příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Marie Fridrichová.

0: čemu asi slouží vkladní knížka?
1: Že se tam něco vkládá.
2: Že jsou tam ty řidičák a doklady.
3: Že se tam může vložit fotka.
4: Že se tam může něco dát.
5: Důležitý papíry.
6: Dokument.

0: počasí.
1: Phil Collins a Další den v ráji, jak se v překladu jmenuje jeho písnička, která zazněla právě v 6 hodin a 16 minut na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už je ale čas na předpověď počasí a já mám na druhé lince, nebo na druhé straně naší telefonní linky připravenou Janu Adamovskou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké sobotní ráno.
1: Pojďte prosím přiblížit, jaké máme aktuálně počasí u nás v Karlovarském kraji.
2: Tak ráno je polojasné, teploty se pohybují od 8 do 11 stupňů a v Krušných horách je 4 až 7 stupňů.
1: Začal nám Karlovarský filmový festival a to sebou nese specifické počasí. Jaké bude to dnešní? Čeká nás nějaký déšť?
2: Nečeká, ty srážky se objeví na teplé frontě až během noci. Ráno bude ještě s malou oblačností, během dne nám ta oblačnost bude postupně přibývat a bude převažovat oblačno. Teploty v maximech dnes dosáhnou 22 stupňů, na horách bude mezi 15 až 18 a postupně se nám rozfouká vítr, teď je vane ještě slabý, během dne se rozfouká mírný severozápadní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer ten vítr zeslábne.
1: Tolik Jana Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Moc vám děkuji za předpověď a přeji krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Už jsme dneska několikrát opakovali, že jsme v tom týdnu, kdy nás čeká Karlovarský filmový festival, který letos slaví 60. A my vám dnes připomeneme i to, že před 30 lety přehlídka dočasně přišla o prestižní Ačkovou kategorii. Tak si počkejte už za chvíli na více informací.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na první

0: Nepopsaná Anna Julie Slováčková v 6 hodin a 22 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Karlovy Vary. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu, ale my se teď na malou chvíli i díky rozhlasovému archivu vrátíme do doby, kdy vůbec nebylo jisté, že Karlovarský filmový festival bude prestižní mezinárodní akcí.
1: 29. ročník Karlovarského festivalu byl pro Jiřího Bartošku první v roli prezidenta přehlídky. Na jeho konci si tak myslel, že má to nejtěžší za sebou.
2: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
1: To se ale Jiří Bartoška přepočítal. Karlovarský filmový festival přišel v roce 1995 o prestižní kategorii A, kterou získal nově vzniklý konkurent Pražský mezinárodní filmový festival Golem. Filmaři se tehdy vlastně rozdělili na ty, kteří jakou přehlídku podpoří. Režisér Jan Svěrák právě proto uvedl v Karlových Varech svou jízdu, za kterou získal křišťálový globus.
3: Karlovy Vary se vlastně zmobilizovali, protože ucítili, že by mohli o ten festival přijít. Tak celý ty Vary tím žili, tím festivalem, a byli hodní i policajti, i lidi v krámech, prodavačky chodili do kina.
1: Popisoval režisér Svěrák svůj dojem z 30. ročníku, kdy se ukázalo, že lidé festival v Karlových Varech chtějí.
4: Zatímco sály Pražského filmového festivalu kategorie A zely prázdnotou, karlovarská kina praskala ve švech. Pozdější návštěvníci stěží hledali v přeplněném městě ubytování. Někteří nadávali a stěžovali si na neschopnost pořadatelů, jiní řešili danou situaci velmi kreativně. Buď vydrželi bez spánku a pak se chvílemi prospali v setmělém sále, ale nebyl vzácný obrázek pochrupujících posluchačů doprovodných kulturních akcí, které nezřídka trvaly až do rána. Dalším ve výdrži vydatně pomáhal termální bazén, volně přístupný na zelenou akreditační kartu.
1: Popisovala na Radiožurnálu redaktorka Marie Kalubová. A diváci v roce 1996 mohli v Karlových Varech potkat i řadu hvězd. Tou největší byl Gregory Peck. Slavný herec vzpomínal, jak o českém humoru něco ví, protože kdysi natáčel s Hugo Haasem, který sarkasticky komentoval společnou práci. Karlových Varech byla tehdy i Whoopi Goldbergová, která tvrdila, že se se smyslem pro humor už asi narodila, i když si není jistá, protože se tehdy neviděla. Či poněkud vážnější Pierre Richard, než diváci čekali. A pomyslnou cenu festivalového sympaťáka by v roce 1996 s přehledem získal herec Alan Alda.
5: Pro mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale... Nerozumím nic.
1: Diváci naopak Aldovi evidentně rozuměli. S rokem 2000 se pak změnila hlavní festivalová cena. Místo křišťálové oplatky se od té doby předává těm nejlepším soška ženy s obří křišťálovou koulí.
6: To je krásno, opravdu to je překrásno.
1: Říkal režisér Otakar Vávra, který za přínos světové kinematografii dostal v roce 2001.
0: Lenka Šmová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Areál dlouhodobě uzavřených zámeckých lázní v Karlových Varech se během filmového festivalu znovu otevře veřejnosti. Organizátoři tam letos poprvé zřídili festivalový klub. Přes den bude návštěvníkům sloužit terasa pro odpočinek mezi projekcemi. Večer bude ve vnitřních prostorách otevřený hudební klub. Barokní socha svatého Jana Nepomuckého v Sokolově je po restaurátorském zásahu zpět na svém místě. V ulici Josefa Kajetána Tyla u Mostu Lásky ještě restaurátoři v následujících dnech instalaci dokončí. Ošetření pískovcové sochy zajistili představitelé města díky krajské dotaci. Zámek Kinžvart chystá na sobotu komentované prohlídky parku. Budou dvě, a to od 11 do 14 a od 14 hodin. Průvodcem bude odbornice na historické parky Lenka Křesadlová. Návštěvníci se tak dozví zajímavé informace o historii parku, ale taky například o různých úpravách. Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválili poslanci. Překladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na síti X. Důvod neupřesnil, jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. A dnes bude skoro jasno, odpoledne oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 133. kilometru D6 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do protihlukové stěny. Na místě jsou jednotky integrovaného záchranného systému. Vozovka je uzavřena.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čas letí, máme 6 hodin 32 minut a právě v tuto chvíli bude Leona Machálková prosit, dej zpátky čas. Čas zpátky vrátit neumíme, ale co můžeme udělat pro vás, abyste svůj dnešní čas strávili kvalitně a možná podle svých představ, dáme vám pár tipů pro volný čas právě s datem 4. července 2026. Tak zůstaňte s námi, s dobrým ránem Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Tipy pro volný čas.
1: Kam večer tvý děvče odchází, ptal se před chvilkou Václav Neckář. Tak kdo ví, možná, že na třetí ročník srazu amerických vozidel na letišti v Krásnu na Sokolovsku, který dnes nabídne celý den nejen pohled na veterány, ale také měřené sprinty a kaskadérskou show. A co třeba jízdy důlním vláčkem Kateřina v rezervaci SOS, kterou si mohou užít děti i dospělí mezi 10. a 17. hodinou. Vláčky dřív vozil JIL, teď slouží jako turistická atrakce. Přední česká odbornice na historické parky Lenka Křesadlová provede zájemce od 11 do 14 hodin zámeckým parkem v Lázních Kinžvart při prohlídkách nazvaných Pod korunami stromů. No a v Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V Kviv TV parku u Termálu začne v 11 hodin pořad Momenty filmového festivalu s Miroslavem Horníčkem, který byl součástí unikátní série krátkých filmových reportáží z 60. let. Večer pak na stejném místě začne od 19.30 koncert indie popové kapely Lake Malawi. A ještě přidáváme další pozvánky na doprovodné akce filmového festivalu. Interaktivní galerie Bicharova vila má od 15 hodin na programu vernisáž výstavy malířky Ivany Lomové nazvanou Hodiny. Ve svých pracech propojuje svět filmu a malby. V Karlovarském muzeu začne v 18 hodin beseda odborníků s promítáním filmu o lázeňství. A v galerii umění zahájí v 18 hodin dvě výstavy. Jedna představí intermediálního umělce Jiřího Davida a druhá průřez tvorbou fotografa Jindřicha Štrajta. A na letní scéně pod Chebským mostem zahraje od 20 hodin kapela Extáze. Večerním kulturním životem ale na začátku prázdnin žijí i jiná města Karlovarského kraje. Například na terase Sokolovského klubu Alfa zahraje od 7:30 večer moderní akustické trio Adamu Urban Band, které má v repertoáru autorské kompozice v hávu současného jazzu, známé standardy i úpravy populárních písní. No a pořad Noc světel v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách na Karlovarsku začne ve 20:30. Ve slavnostně osvětlených prostorách nabídne zpěvy francouzské klášterní komunity v Taizé v podání improvizovaného sboru. Následovat bude noční komentovaná prohlídka kostela. Tak myslím, že dnešek nabízí spoustu příležitostí, jak ho strávit kvalitně a naplněně. Já doufám, že si některý z našich nabízených programů jistě vyberete.

0: počasí.
1: A do víru kulturních akcí dnes zdá se můžete vyrazit bez deštníku a možná také bez svetru. Momentálně máme v Karlovarském kraji skoro jasno, teploty se pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia. Zpočátku nás čeká slunečno, během dne přibývání oblačnosti, ale deště bychom se dočkat nemuseli. Dnes bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vane slabý, přes den mírně severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne, a rozptylové podmínky jsou pro dnešek velmi dobré. Biozátěž mírná na stupni 1. Tolik počasí, za okamžik Jelen a Jana Kiršner, jejich song Co bylo dál? No tak z příběhy, které se ukrývají pod datem 4. července, vás v kalendáriu seznámí kolega Petr Jungmann. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno ruským jménem připomíná Pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Filmový festival v Karlových Varech ocenil američkou herečku Maggie Gyllenhaalovou. V Horním Slavkově na Sokolovsku dnes položí kameny zmizelých. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější. Dnes bude skoro jasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomínala na své začátky a svou filmovou rodinu.
2: My parents both make movies.
3: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
2: Just remembering it, you know?
0: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scenáristka a její bratr Jake Gyllenhaal je taky herec. Objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté. V Horním Slavkově na Sokolovsku dnes položí takzvané stolprštajny, tedy kameny zmizelých. Umisťují se před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Účastníci se sejdou dnes v 9 hodin před Pluhovým domem, kde uctí památku rodiny z Horního Slavkova. Pokračuje nezávislý starosta města Alexandr Terek.
4: Jedná se o rodinu Fischerů, konkrétně teda o 4 osoby této rodiny, kteří byli deportováni do Terezína a prostě postihlo je osud židovských rodin v té předválečné a válečné době a přijde nám to jako v uvozovkách povinnost vzpomenout i na tuto nehezkou historii města a občany města.
0: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují předtím meteorologové. Lidé by proto měli dodržovat preventivní opatření. Měli by třeba používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou borelizu Kateřina Kibicová.
5: Měli bychom na klíšťata myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
0: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4násobek. Je to ale kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Konstantinivka. To je nejen významné průmyslové centrum regionu, ale taky klíčový obranný bod na cestě ke strategickým městům Kramatorsk a Slaviansk, které stále ovládají ukrajinské síly. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Přesto ruský prezident Vladimír Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenský postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil.
1: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole playoff Cap Verde 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 2-1. Ve zbývajícím utkání porazila Kolumbie Ghanu 1-0 a čeká ji zápas se Švýcarskem.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 133. kilometru dálnice R6 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do protihlukové stěny. Na místě jsou záchranáři, vozovka je uzavřená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Těm, kteří právě teď vstávali nebo vstávají, tak připomínám, že je dnes 4. července, momentálně 7 hodin a 5 minut. No a říká se, že ráno dělá den. Možná si pozdechnete tak jako Richard Krajčo z kapely Krištof, že tak nějak málo tančíte, tak to pojďme zkusit napravit právě teď, právě z písní zmíněné kapely. Krásný den a krásné ráno a příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Marie Fridrichová.

Jana Kratochvílová v 7 hodin a 12 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kalendář hlásí 4. červenec. 4. červenec roku 1950 začala vysílat rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa a 4. července roku 1969 měl premiéru film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Tolik jen několik událostí, které se odehrály právě ve dnech se zmíněným datem. Je to také datum, kdy svátek slaví pánové Prokop a Ulrich. Zatímco Prokop je jméno pocházející z řečtiny a je spojováno se slovem prokapto, pak by prvotní význam byl tedy průkopník nebo tedy ten, který razí cestu, anebo druhým možným výkladem a významem tohoto jména je také slovo pohotový, připravený k boji, a svatý Prokop je jedním z českých svědců a patronů. Pak jméno Ulrich je německého původu a má význam vládce nad rodovým statkem, a přeneseně může znamenat také slovo bohatý. A českou variantou tohoto jména je jméno Oldřich. Tak pánům Prokopovi a Ulrichovi přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku. Přejeme vše nejlepší také všem ostatním lidem, kteří mají datum 4. července uvedené ve svých občanských průkazech jako datum narození, a posíláme Police Every Breath You Take.

0: počasí.
1: Britští polis sledovali každý dech, který vydechnete, tak tedy v překladu zní význam písničky, kterou jsme právě teď slyšeli. No a meteorologové zase sledují počasí, které nás dnes čeká. Zatím máme v Karlovarském kraji skoro jasno, teploty 8 až 11 stupňů, ale vyšplhají se během dne na 22 až 25, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia. Dnes bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno a jen přechodně až skoro zataženo. Vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne, no a rozptylové podmínky, tak ty jsou pro dnešek velmi dobré, aby zátěž mírná na stupni 1. Tolik počasí pro dnešní den a za chvíli zpravodajský vstup, tak se na něj počkejte s dobrým ránem Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Galounová. V obci Potůčky v Krušných horách schází nájemní byty, které by do regionu přilákaly mladé rodiny. Vedení obce proto plánuje výstavbu hned 4 nových bytových domů. Vzniknout by měly v těsné blízkosti státní hranice s Německem.
1: Bydlet bych tu chtěla, protože tu vlastně mám i práci.
2: Říká paní Milada, která v současné době má pronajatý byt v sousedním Německu, kousek za hranicí.
1: Ano, tady v sousedním Johann Georgenstadtu mám pronajatý byt. Je to vlastně jediná možnost tady v tom okolí, kde si pronajmout byt. Na těch horách těch bytů moc není. Spíš jsou tu domy a apartmány, že jo, k prodeji, ale ty pronájmy, to je tady takový těžší. No.
3: Paní Milada patří k mladé generaci, která z obce Potůčky v Krušných horách nechce nikam odcházet. A kvůli těmto lidem teď zástupci radnice připravují výstavbu bytových domů. Na kraji obce u státní hranice s Německem mi vybranou parcelu ukazuje nezávislý místostarosta Vlastimil Ondra.
4: V tomhle místě, pokud se všechno podaří, by mělo vyrůst bydlení pro mladé o počtu přibližně 40 bytů.
3: Projekt nových bytových domů v Potůčkách vzniká i přesto, že na rozdíl od jiných měst a obcí nájemní byty v Potůčkách v podstatě jsou. Velká část místních lidí bydlí v bytovkách z druhé poloviny 20. století.
4: No, Potůčky měly svým způsobem štěstí, že měly poměrně slušné příjmy a nebyly nuceny ten bytový fond rozprodat jako ve většině případů v okolních obcích a nebo i v obcích České republiky. A my máme k dnešnímu dni přibližně 420 obyvatel a necelých 90 bytů.
3: Že by o nové nájemní byty v Potůčkách mohl být zájem, jsme slyšeli už v úvodu reportáže. Starosta Vlastimil Ondra ale připomíná, že projekt míří na konkrétní přicházející mladou generaci.
4: Chtěli bychom podpořit právě bydlení mladých rodin s dětmi, nejen z obce Potůčky, ale i z širokého okolí. Obec nabízí nádhernou školu, školku a další servis a myslím si, že by pro toho, kdo má rád přírodu a neholduje vyloženě bydlení v centru nějakých měst, takže by se mu tady mohlo líbit.
3: Nové byty by mohly být novou šancí i pro paní Miladu, která, jak uvedla v úvodu reportáže, bydlí v sousedním německém Johann Georgenstadtu.
1: Protože když bydlíte v cizí zemi, tak je to těžší na papírování, že jo, tam je to samozřejmě trošku dražší, ty energie a služby, a hlavně by se mi to líbilo.
4: Chceme nejdříve postavit 2 domy z 20 byty, jeden ten dům vychází kolem 40 milionů korun. Ještě jsme se úplně nerozhodli, jestli využijeme dotace nebo nevyužijeme, nebo to budeme postupně stavět z vlastních prostředků.
3: Dodává starosta Vlastimil Ondra, podle kterého by chtěla obec bytové domy začít stavět v průběhu příštího roku. Z obce Potůčky v Krušných horách Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: setkání, program od rána do večera, festival umí pořádně vybít baterky.
1: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
0: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myšák.
1: Karlovarský kraj na Kvifu, vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V rámci Mezinárodního filmového festivalu v prostorách hotelu Termál opět sídlí zdravotníci Karlovarské nemocnice. Dvoučlenný tým poskytne návštěvníkům přehlídky v případě potřeby první pomoc. Zdravotnický personál je návštěvníkům k dispozici po celý festival. Každý den od 8 do 1 hodiny raní. Na střeše městského úřadu v Sokolově začala instalace nových solárních panelů. Radnice tím zahájila pilotní projekt postupného umisťování fotovoltaických panelů na městské budovy. Investici za 1 700 000 korun město zajistí díky státní dotaci, která uhradí 70% nákladů. Do ekohry se v letošním školním roce zapojilo celkem 40 škol z Karlovarského kraje. Jde o celoroční projekt, který pořádá organizace Recyklohraní. Zúčastnili se ho žáci mateřských, základních a středních škol. Nejaktivnější školou v kraji byla základní škola Švabinského v Sokolově. V Hradci Králové pokračují vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy z roku 1866. Na Velkém náměstí v centru města můžou lidé po celý den navštívit historické trhy, přehlídky uniform nebo koncerty vojenských muzik. Policie v německém Erfurtu je v pohotovosti. Na tamním výstavišti dnes zahájí celostátní sjezd krajně pravicová strana Alternativa pro Německo. Do hlavního města Durynska ale míří taky odhadem až 50 000 jejich odpůrců. Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovstvích světa. Má jich 20. A dnes bude skoro jasno až oblačno a teploty do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 133. kilometru D6 ve směru na Cheb je stále hlášená vážná nehoda osobního auta. Komunikace je uzavřena, jsou tam záchranáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodiny ukazují 7 hodin 32 minut. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a před náma je další polovina, další hodiny, ve které mimo jiné budeme soutěžit. A dnes konkrétně do naší soutěže věnovaly léčebné lázně Jáchymov dvě plavenky do Aquacentra Agricola. Tak si počkejte na soutěžní otázku a možnost vyhrát právě tuto cenu. Teď ale trocha romantiky s Hanou Zagorovou a poté s kapelou Nezmaři. No a poté přehled dnešního tisku, kterými se dnešními novinami už se právě v tuto chvíli probírá náš editor Lukáš Staněk. Tak počkejte si na to.

0: A je tu čas na pravidelný přehled tisku. Sobotními regionálními novinami listoval editor vysílání Lukáš Staněk. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: Domácí konflikt v jedné z menších obcí na Karlovarsku vyvrcholil 22. června brutálním útokem. I o tom se dočtete v dnešním regionálním deníku s tím, že 28-letý muž tam v místě společného bydliště fyzicky napadl svou 62-letou matku. Incidentu předcházela ostrá slovní rozepře plná vulgárních urážek, která se rychle zvrhla v násilí. Agresor matku nejprve shodil na zem, kde do ní několikrát kopnul a udeřil jí pěstí. 62-letá žena utrpěla zranění, která si vyžádala hospitalizaci a lékařské ošetření v nemocnici. Po zásahu policie útočník nadýchal přes 1,8 promile.
0: Ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty Dnes, co ta na svých stránkách nabízí.
1: Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary mohou letos opět na největší filmový svátek vyrazit autobusy a mnohdy zdarma. Například z Chebu bude festivalový spoj jezdit až do soboty 11. července z chebského autobusového nádraží až k hotelu Thermal se zastávkou v Sokolově. Autobusy budou pro cestující zdarma. Drživitelé festival pasů navíc mají zdarma i cestu městskou hromadnou dopravou. Jízdní řád je připravený tak, aby se lidé včas dostali do kina a poté si mohli užít program v ulici. Konkrétní odjezdové časy pro jednotlivá stanoviště je možné najít na stránkách dopravního podniku Karlovy Vary. Od pátku 3. července vyjeli na trasu také přímé spoje autobusové linky Plzeň Karlovy Vary. V souvislosti s Mezinárodním filmovým festivalem tak vznikne rychlé dálkové spojení ze Západočeské metropole do Karlových Varů. Autobus vyráží z centrálního autobusového nádraží v Husově ulici v 9.20 a naspět z Karlových Varů vyjede v 17.34. Během konání festivalu pojede linka kromě pátku 3. července také ještě o víkendech.
0: To byl přehled regionálního tisku. Lukáš Staněk, díky a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Z počátku dnešního dne nás čeká slunečno, to konkrétně vidíme právě teď z okna Karlovarského studia. Během dne ale bude oblačnosti přibývat. Bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat, odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. 22 až 25 stupňů na horách, 18 až 21, vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne, no a rozptylové podmínky tak ty jsou pro dnešek velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1. Tolik dnešní počasí, my máme momentálně 7 hodin a 45 minut a to znamená, že v našem dobrém ránu nás čeká soutěž a jak už jsem říkala, avizovala, tak dnes hrajeme o dvě plavenky, které do naší soutěže věnovaly léčebné lázně Jáchymov a plavenky platí do akvacentra Agricola. A pokud o ně chcete hrát, tak se připravte, připravte si telefonní číslo 221 55 37 37, protože jakmile dospívá kapela Divokej Bill, jdeme soutěžit.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: soutěž právě teď v 7 hodin a 50 minut a proto připomínám telefonní číslo 221 55 37 37. Aquacentrum Agricola v Jáchymově nabízí bazén s tréninkovou dráhou, rehabilitační bazének, brouzdaliště tobogán i letní sluneční terasu. Bazénový komplex je součástí léčebných lázní Jáchymov, které poskytují také lázeňské procedury, relax a ubytování. No a do dnešní soutěže věnovali právě léčebné lázně Jáchymov dvě plavenky právě do zmíněného Aquacentra Agricola. Aquacentrum vyniká klidnějším prostředím, které ocení hlavně dospělí, seniori, lázeňští hosté nebo rodiny s menšími dětmi. No a kromě jmenovaných a zmíněných atrakcí nabízí také knajpův chodník, což je jednoduchá vodoléčebná procedura. No a já se vás dnes ptám, jestli víte, co se při ní dělá. Co je to tedy knajpův chodník? Pojďme si to zodpovědět. Dobrý den, tady Český rozhlas Karlovy Vary. Haló, kdo se k nám dovolal? Někdo se dovolal, ale také hned vypnul. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Dobrý den, Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Dobrý den, Karlovy Vary Tomáš.
0: Dobrý den, pane Tomáši, já vás poprosím, slumte rádio, aby se nám tam neozývala ozvěna. Mám tady pro vás připravené možnosti, ale možná, že to víte, možná, že jste knajpův chodník sám zažil. Tak jak byste mi popsal, co je principem této vodoléčby? A nebo dáme nápovědy? Jak to vidíte?
1: Já počkám, nápovědy.
0: Tak já vám za A nabízím, že pomalu chodíte v nádrži plné rybek gararufa, neboli doktorských rybek a oni vám odjobávají vaše nohy. Nebo za B, několik minut stojíte na ledové tříště a následně přejdete krátký rošt s rozhavenými uhlíky. A nebo za C, střídavě procházíte mělkými bazénky s teplou a studenou vodou, které mají dna pokrytá oblásky různých velikostí. Tak co se vám zdá jako knajpův chodník?
1: Mně se líbí C-čko.
0: Vám se líbí C-čko. No, líbilo se vám správně, no a jako odpověď předpokládám. A bude se vám líbit jako zážitek v Aquacentru Agricola?
1: To nevím, budu překvapený.
0: Tak si to užijte, koho berete sebou, dostáváte dvě plavenky, tak kdo má to štěstí? Ještě nevíte. Tak pánové a dámy, pana Tomáše si hezky předcházejte, aby vás vzal sebou. Já vám moc děkuji za soutěž. Hezky mi počkejte chvíli na telefonu, protože spolu domluvíme podrobnosti. No a já jenom dodám, že tuto metodu vytvořil v 19. století německý léčitel a kněz Sebastian Kneipp a procedura například podporuje prokrvení nohou a pomáhá proti pocitu studených chodidel. Tak to je vše k dnešní naší soutěži. Žádný strach, já to zvládnu, už zpívá Jiří Korn právě teď v dobrém ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V hlavní soutěži Karlovarského festivalu bude mít premiéru český film Čika Čeka s Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Na komentované prohlídky parku zvedne zámek Kinžvart na Chebsku. O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Dnes bude většinou skoro jasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
3: Vypráví o vztahu stárnoucí poštěčky z Deny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na dvou fantastických hereckých výkonech Pavly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
2: Do běžné distribuce půjde film Čika Čeka v srpnu. Na zámku Kinžvart na Chebsku dnes budou dvě komentované prohlídky parku, a to v 11 a ve 14 hodin. Park je sice volně přístupný veřejnosti celoročně, ale jen s průvodcem se návštěvník dozví, kdy byl založený, jak se proměňovala jeho podoba v průběhu staletí nebo co cenného se v něm dochovalo do dnešních dnů. Parkem provede návštěvníky Lenka Křesadlová, říká kastelán Ondřej Cink.
4: Kvalifikovaná průvodkyně vypráví o tom, třeba co se za ten uplynulý rok povedlo realizovat a proč některé práce proběhly, jak vlastně by měly pokračovat, protože někdy ta veřejnost nechápe, že mezi pokácením, úpravou toho prostranství a třeba novou výsadbou uplyne někdy několik let a nechápe, proč to třeba tak dlouho trvá.
2: Obchody na 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
5: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila pokračující rozšiřování židovských osad na západním břehu Jordánu za nepřijatelné. Řekla to v Korku po jednání s irskou vládou. Zároveň potvrdila, že unijní exekutiva v nejbližší době předloží návrhy možných řešení ohledně zákazu dovozu zboží z těchto nelegálních osad. Irsko aktuálně předsedá Evropské unii a chce, aby členské státy o této problematice rozhodly co nejdříve. Dublin návrhy řešení očekává do 13. července, kdy se v Bruselu setkají unijní ministři zahraničí.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 133. kilometru D6 ve směru na Cheb bouralo osobní auto. Vozovka je v místě nehody uzavřena. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kalendář ukazuje 4. července. Máme sice prázdniny, ale v dobrém ránu v Českého rozhlasu Karlovy Vary krátce po 8. dojdeme nějakého poučení s naším pořadem, co v učebnicích nebylo. Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Pak nabídneme několik čísel a zajímavostí právě už za chvíli. No a také se poučíme o budoucnosti, co se týče dnešní předpovědi počasí. Tu byste také v učebnicích nenašli. A my proto zavoláme meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. To vše v následující půl hodině právě s námi. S dobrým ránem Českého rozhlasu Karlovy Vary. A tak příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Marie Fridrichová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057. Ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Paula McCartneyho teď střídá Ivo Bowman z Českého hydrometeorologického ústavu, aby nám přiblížil, jaké že nás dnes čeká v Karlovarském kraji počasí. Hezké ráno.
2: Dobré, hezké ráno.
1: Tak jak to momentálně vypadá u nás v Karlovarském kraji?
2: Momentálně velice příjemně, den začal sluníčkem, máme polojasno, někde až skoro jasno a teploměry ukazují nejčastěji 14 stupňů Celsia.
1: Na co se připravit přes den?
2: Na přibývání oblačnosti, polojasno bude zpočátku, během dne oblačnosti bude přibývat a potom později odpoledne a večer už očekáváme převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, vítr bude vát od severozápadu nebo od západu mírný 3 až 7 metrů za sekundu a večer vítr zeslábne.
1: Zatím neříkáte nic o dešti, ale začal nám filmový festival, tak jen poodhalte, co přinese zítřek, jestli zaprší nebo ne.
2: Tak vzhledem k tomu festivalu musím říct, že bohužel zaprší, ale nebude to nic strašného. Během noci bude oblačnosti dále přibývat a hlavně v Krušných horách občas zaprší, až ráno se ten déšť zatím slabý rozšíří i do zbytku Karlovarského kraje. Teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů, vítr bude vát mírný, západní, severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra větší oblačnost s přeháňkami, oblačnost tedy bude převážně velká, i když trochu proměnlivá. Od severozápadu se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka, ale neočekává se, že by byla nějak výrazná. Večer potom ubývání srážek. Teploty zítra nejvýše mezi 19 a 22 stupni a vítr opět mírný od severozápadu nebo západu.
1: Tolik Ivo Bowman, moc děkuji za předpověď počasí a mějte hezký den, naslyšenou.
2: Já děkuji, naslyšenou.
1: Show, kterou ještě Karlovy Vary neviděli, takový byl zahajovací večer letošního filmového festivalu, kterým od včerejška začaly opět po roce žít Karlovy Vary. Uvedla ho koláž písní v podání herců a zpěváků, kteří diváky provedli 60 lety, po které se festival vrací do lázeňského města. No a my si reportáž pustíme za chvíli, tak zůstaňte s námi.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Filmový festival jako velkolepá oslava narozenin. Tak večer začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na letošní ročník přijeli světoví herci, o které festival podle organizátorů usiloval roky. Křišťálové glóby na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými.

0: jsem.
1: Tak načpi!
2: Chodil do kina.
3: A právě Marek Eben pak jako tradičně provázel večerem.
4: Když mě bylo 60, tak jsem se z toho zpamatovával do 62. Musíte všecky pozvat, nesmíte na všecky zapomenout. Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu. A doufáte, že nepřijdou.
3: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
5: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
3: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
5: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala jsem ji a doteď si ji pamatuju. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
3: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
6: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mně bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
3: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Areál dlouhodobě uzavřených zámeckých lázní v Karlových Varech se během filmového festivalu znovu otevře veřejnosti. Organizátoři tam letos poprvé zřídili festivalový klub. Přes den bude návštěvníkům sloužit terasa pro odpočinek mezi projekcemi. Večer bude ve vnitřních prostorách otevřený hudební klub. Barokní socha svatého Jana Nepomuckého v Sokolově je po restaurátorském zásahu zpět na svém místě. V ulici Josefa Kajetána Tyla u Mostu Lásky ještě restaurátoři v následujících dnech instalaci dokončí. Ošetření pískovcové sochy zajistili představitelé města díky krajské dotaci. Zámek Kiržvart na Chebsku chystá na sobotu komentované prohlídky parku. Budou dvě, a to od 11 do 14 hodin. Průvodcem bude odbornice na historické parky Lenka Křesadlová. Návštěvníci se tak dozví zajímavé informace o historii parku, ale taky například o různých úpravách. Na dvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku se tento víkend vrací do středověku. Na slavnostech pernštejnského panství si návštěvníci připomenou, kdy hrad i okolí obce patřili pod správu stejnojmenného rodu. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Muchová vyhrála 6-2 a 7-6 nad Savankevovou z Tajska. A dnes bude většinou skoro jasno až oblačno a teploty do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 132. kilometru dálnice D6 ve směru na Cheb havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 8 hodin 32 minut, slunce nám vyšlo před nějakými 4 hodinami, ale možná si stejně jako my tady u nás ve studiu svítíte žárovkou, abyste třeba dobře viděli na text novin či na další jiné činnosti, které potřebujete ráno provést. No a my se ptáme už za okamžik v naší anketě našich nejmenších respondentů na to, jak se dostane světlo do žárovky. Tak to je jen jeden z bodů programu, které nás čekají v dobrém ránu ještě v následující půl hodině. Teď Daniel Hůlka a Ráj.

0: jak se dostane světlo do žárovky?
1: Elektřinou.
2: A proudem elektrickým.
3: Vypínačem.
4: A třeba se tam může zašroubat.
5: Nebo vyndat žárovku a novou tam dát.
6: Elektrickým proudem.
7: Kabelama.
8: Je v žárovce ještě malá žárovka.

0: počasí.
1: 1 stupeň Celsia, ani 35 stupňů Celsia se letos 4. července konat nebudou. Jsou to minimální a maximální rekordy naměřené v Karlovarském kraji v roce 2018 a nebo v roce 2015. Dnes čekáme totiž 22 až 25 stupňů na horách, 18 až 21 stupňů Celsia. Bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo, ale pozor, deštníky můžete nechat doma. Vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rostylové podmínky te jsou pro dnešek velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1. Je 8 hodin 43 minut a vy posloucháte ještě stále Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

14 minut zbývá do konce 9. hodiny. Hned poté, co odbije 9. čekají nás zprávy, ve kterých se třeba dozvíte, že vědci zahajují tříletý projekt, který má v Krušných horách mapovat zdejší ryby. Co vše si od výzkumu slibují dozvědět, tak to už vám prozradí kolega Matěj Štech právě ve zprávách v 9. No a pak pravidelný magazín Mezi nebem a zemí, který dnes zavítá třeba na Bruntálsko. A v 10 pak, jak už asi naši pravidelní posluchači ví, je pro vás přichystaný hobby magazín, který se třeba bude věnovat banánovníkům, olivovníkům, citrusům, kiwi, čínským datlím a dalším těmto plodinám a samozřejmě ještě dalším věcem spjatým se zahradou a s kutilstvím. Tak si na něj počkejte. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, ale v dopoledním vysílání se k vám opět přihlásím. No a vy si zatím užijte příjemný poslech s Českým rozhlasem Karlovy Vary.

0: 9 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na zahájení Karlovarského festivalu dostal Křišťálový globus za přínos filmu herec Dustin Hoffman. V Krušných horách věci začnou mapovat místní ryby. Kvůli vzpomínkovým akcím k výročí bitvy u Hradce Králové upozorňuje magistrát na hluk z historických zbraní v centru města. Dnes bude skoro jasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Americký herec Dustin Hoffman převzal v Karlových Varech Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Je držitelem dvou Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Karlovarský festival mu promítl sestřih všech jeho rolí.
2: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmů.
1: Vědci zahajují v Krušných horách tříletý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích a najít cestu, jak pomoct populacím, které žijí ve špatném prostředí. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, přibližuje vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky.
3: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten gradient, zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
1: Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. V Hradci Králové by dnes měli lidé kvůli střelbě z historických zbraní počítat s nadměrným hlukem. Magistrát upozorňuje, že při vzpomínkových akcích ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové zazní na Velkém náměstí o 16:30 hromadná salva nastoupených jednotek při vojenské ceremonii. Od 7 hodin večer pak začne bitevní ukázka v Šimkových sadech, kde vojáci použijí i historická děla. Pořadatelé ubezpečují, že půjde výhradně o slepou střelbu, která skončí nejpozději ve 7:45 večer. V Teheránu dnes začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneiho. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Iránců.
4: Rakev zabalená do iránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu iránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb iránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Íránem. Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na 132. kilometru D6 ve směru na Cheb je stále hlášená nehoda osobního auta. Na místě jsou záchranné složky, projedete jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zeba, který tady působil asi 25 let a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase jí třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře, protože máme trošku o ní strach. A jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby, když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou, vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny, no oni to tady úplně božsky, musím říct, co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipánokvětý akát a teď jsme dosazovali

0: okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
1: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je socha.
0: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
1: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
0: Tak.
1: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
0: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
1: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Budoukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
0: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády

Fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly, především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila i pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky, je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Mm-hmm. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužili?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti, ano. Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby, takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček a ano. To je taky jako detailní práce. Jak ho popíšeme?
2: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou, tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci. Bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídala redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hájková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let v tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli asi na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, tak Křesťanské akademie mladých máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že to zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek, tam byly nějaké. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a k noc se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny a zůstala by jenom ta hvězda. A z ní by bylo taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když jsme začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metoděje je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je, nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých. Pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarská nemocnice zřídila v hotelu Termal stanoviště první pomoci. Hrad a zámek Horšovský Týn nabízí prohlídky hradních sklepení se svíčkou v ruce. Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. Dnes bude skoro jasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V rámci Mezinárodního filmového festivalu v prostorách hotelu Termal opět sídlí zdravotníci Karlovarské nemocnice. Dvoučlenný tým poskytne návštěvníkům přehlídky v případě potřeby první pomoc, říká mluvčí nemocnice Markéta Singerová. Hrad a zámek Horšovský Týn na Domažlicku dnes pořádá prohlídky hradních sklepení. Jsou bez průvodce a návštěvníci procházejí spletí chodeb a sklepních prostor se svíčkou v ruce. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky. Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřeží obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání.
2: Sport.
0: Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 132. kilometru D6 ve směru na Cheb mělo vážnou nehodu osobní auto. Projedete jedním jízdním pruhem. Na místě jsou záchranné složky a na silnici 6 na úrovni Verušiček na Karlovarsku leží na vozovce neznámý předmět.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony, a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný. Takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do krylování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně, používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře, no a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečením, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed sprutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ona je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř, a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

0: Lunárský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hnijí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: U Sokolova je kvůli nehodě omezen průjezd po D6. Zranilo se 5 mladých lidí. Návštěvníci Karlovarského filmového festivalu můžou letos poprvé využít nový festivalový klub v areálu Zámeckých lázní. Asi 5 lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Dnes bude skoro jasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Kvůli dopravní nehodě je u Sokolova od rána omezen průjezd po dálnici D6 ve směru na Cheb. Jak uvedli zástupci záchranných složek, při havárii osobního auta se zranilo 5 lidí, 4 zranění byla lehká a jedna dívka se středně těžkým poraněním byla letecky transportovaná do plzeňské fakultní nemocnice. Nehoda se stala dnes před 6:30 u sjezdu na Starou Ovčárnu ve směru na Cheb. Aktuálně se jezdí jedním jízdním pruhem. Areál dlouhodobě uzavřených Zámeckých lázní v Karlových Varech se během filmového festivalu znovu otevřel veřejnosti. Organizátoři tam letos poprvé zřídili festivalový klub. Přes den návštěvníkům slouží terasa pro odpočinek mezi projekcemi. Večer je ve vnitřních prostorách otevřený hudební klub, říká vedoucí produkce filmového festivalu Petr Lintimer.
7: Ten, kdo ten prostor zná, tak ho teďka vůbec nepozná a bude si říkat, jestli to tady vzalo. Uvnitř bývalý bazén bude v podstatě tanečním parketem a bývalá odpočívárna bude takovým jako takovou restaurací.
6: Otevřený je denně od 10 hodin dopoledne do 3 hodin ráno pro akreditované návštěvníky a držitele festivalových pasů. Zhruba 1/5 Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce 2/5. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivaci lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry nebo obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů, která se kvůli začátku dovolených očekává i nyní.
8: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží 2 kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
6: V Barceloně začne cyklistická Tour de France. Na úvod čeká závodníky po 17. hodině týmová časovka. 113. ročníku se zúčastní 3 Češi. Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.
0: Počasí.
6: Dnes bude většinou skoro jasno, přes den začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer očekáváme převážně oblačno, jen přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Vane slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Na 132. kilometru D6 ve směru na Cheb se stala vážná dopravní nehoda osobního auta. Na místě jsou záchranné složky, projedete jedním jízdním pruhem. A v Karlových Varech na vyhlídce u zastávky Panorama stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Jsou tam lidé na vozovce, dejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na filmový festival do Karlových Varů míří tisíce lidí a najít volný pokoj není jednoduché. Vedle stanového městečka a ubytování v městské knihovně proto organizátoři znovu otevřeli levné přespání v základní škole. A s naším reportérem se tam podíváme za chvíli. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a 4. červenec roku 2026, to je přítomnost. Nás už ale za chvíli čeká ohlédnutí za 4. červencem v průběhu minulosti, a to v dnešním kalendáriu. Teď ale přijměte pozvání Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře do jedné krásné zahrady. No a já vám přeji pohodový poslech poslední dopolední hodiny s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
0: Dobré dopoledne a Marie Fridrichová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Bologni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno ruským jménem připomíná Pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: tóny písně irské skladatelky, zpěvačky a klavíristky Eny v 11 hodin a 21 minut na Českém rozhlase Karlovy Vary. Pořadatelé filmového festivalu v Karlových Varech očekávají na letošním jubilejním ročníku více návštěvníků než v loni. Vedle hotelů, penzionů nebo stanového městečka na Rolavě se proto letos po loňské rekonstrukci znovu otevřel i hostel v základní škole Dukelských hrdinů. No a právě tam je teď náš reportér Václav Malý. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Václave, ve škole se dá ubytovávat od čtvrtka. Zbývají ještě nějaká volná místa?
1: Zatím ano. Hostel v základní škole Dukelských hrdinů má celkovou kapacitu asi 400 míst. Přespat se dá v tělocvičně, ve třídách a na školní zahradě, kde je prostor zhruba pro 50 stanů. V tuto chvíli je podle provozovatelů obsazeno více než polovina míst. Největší nápor je tradičně teď, během prvního festivalového víkendu. Ubytovávají se tady hlavně studenti a pravidelní návštěvníci festivalu, kteří hledají co nejlevnější možnost přespání.
0: A to se dostáváme k další otázce. Co všechno mají lidé, kteří se tady ubytují, k dispozici a kolik vlastně za noc zaplatí?
1: Je to jednoduché turistické ubytování. Spí se ve spacáku a na karimatce v tělocvičně nebo ve třídách. Hosté mají k dispozici sprchy, toalety i základní zázemí školy. Oproti stanovému městečku je výhodou především střecha nad hlavou, což lidé ocení hlavně při dešti. Cena za přespání je 300 korun, je tedy výrazně nižší než v hotelech a patří k nejlevnějším možnostem ubytování během festivalu.
0: No a pokud už ani tady nebude volno, jaké další možnosti levného ubytování festival nabízí?
1: Možností je hned několik. Svou kapacitu rozšířilo stanové městečko na městském koupališti Rolava, kde přibyla další plocha pro stany. Ubytovat se dá také v prostorách městské knihovny nedaleko hotelu Termál, tam je ale kapacita jen kolem 50 míst. Organizátoři navíc doporučují sledovat během druhé poloviny festivalu nabídku tzv. Last minute hotelových pokojů z nevyužitých rezervací. Na webu festivalu je také odkaz na facebookovou skupinu, kde lidé nabízejí nebo hledají soukromé ubytování.
0: To byl reportér Václav Malý z hostelu v základní škole Dukelských hrdinů. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přemístíme s dnešním turistickým typem do Doubravy na Chebsku, kde stojí unikátní hrázděná stavba známá také jako Rustlerův statek. Ten se díky svému současnému majiteli stal skanzenem přibližujícím život našich předků. A my více prozradíme už za chvíli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Zatímco Richard Miller stoupal v 11 hodin 29 minut po schodech domu, tak my se vydáme s naším turistickým typem do Doubravy na Chebsku, která je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je i Rustlerův statek. Ten zcela zdevastovaný v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let tu provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před dvěma stylety.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes bánany, pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Ano, ano. Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli, funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: Tak my se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jedinýho hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhle té místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
2: Nahlédnout do života našich předků, prozkoumat zemědělské nástroje a prohlédnout si historický nábytek mohou zájemci v Rustlerově statku denně od 10 do 18 hodin. Z Doubravy na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Slovenská Kristýna, po ní němečtí Bad Boys Blue a poté čeští Tomáš Klus a Tamara Klusová. Tak to jsou ještě poslední tituly, které odehrajeme v této hodině. No a seznam hudební té následující hodiny už tvoříte právě vy. Chystá se na vás kolegyně Eliška Huber-Malíková, která bude plnit vaše hudební přání na telefonním čísle 221 55 37 37 anebo na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. No a blíží se pravé poledne a s ním také zprávy ve 12, ve kterých se dozvíte, že také český film má své želízko v hlavní soutěži letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. O čem je snímek Čikačeka režiséra Šimona Holého? No a kolik zaplatí město až za opravu mostu přes Doubravu? I to prozradíme právě ve zprávách ve 12. Teď už je ale čas, abych se s vámi rozloučila, tak vám přeji příjemné odpoledne a těším se s vámi někdy opět naslyšenou. Vaše Marie Fridrichová.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V hlavní soutěži Karlovarského festivalu bude mít premiéru český film Čika čeká s Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Za opravu mostku v Doubravě zaplatí až asi 20 milionů korun. Práce začnou letos. Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Škoda přesahuje 500 milionů korun. A dnes bude skoro jasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. V Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
2: Vypráví o vztahu stárnoucí poštěčky z Deny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na dvou fantastických hereckých výkonech Pavly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
0: Do běžné distribuce půjde film Čika čeka v srpnu. Město až vybralo firmu na opravu poškozeného mostku v Doubravě. Na jeho špatný stav poukázal diagnostický průzkum. Město za rekonstrukci zaplatí asi 21,5 milionu korun. Mostek i nadále zůstává uzavřený pro nákladní auta, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
3: To znamená, že momentálně tam přes ně můžou jezdit jenom technika do 2,5 tun. Pokud bychom ho neopravili, tak by se ten mostek mohl zroutit a v podstatě odříznout od Doubravy 8 rodin. Ty práce by měly začít už letos a měly by se dokončit do konce příštího roku.
0: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina si při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
4: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí. Vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
5: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
4: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
6: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
4: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Ukrajinský generální štáb upřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Kostiantynivka leží na východě Ukrajiny. Má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolu Kyjeva. Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Muchová vyhrála 6-2 a 7-6 nad Savan Kebovou z Thajska. Krejčíková zvítězila nad Nikolou Bartuňkovou 6-2 a 7-5. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, odpoledne oblačno, večer až zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 132. kilometru u Sokolova ve směru na Cheb máme hlášenou vážnou dopravní nehodu. Osobní auto tam narazilo do protihlukové stěny, na místě jsou záchranáři. Projedete jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: A živé vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje. Je 4. července, druhý den 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu a od mikrofonu vás po delší době zdraví Eliška Huber-Malíková. Tahle hodina bude jako vždycky věnovaná písničkám, které budu hrát jen na vaše přání, tak si připravte telefony a už za malou chvilku vytočte číslo sem ke mně do studia 221 55 37 37. Dnes můžete přát Prokopům nebo Ulrichům k jejich svátku, nebo někomu, kdo slaví narozeniny, nějaké výročí, nebo samozřejmě komukoli, komu chcete udělat radost. A jak možná víte, nemusíte jenom volat pro ty, kdo nemají čas čekat na telefonu nebo se mnou nechtějí mluvit z jakéhokoliv důvodu v éteru. Máme zřízenou e-mailovou adresu, která je studio.vary@rozhlas.cz. Volat i psát o písničky si můžete právě teď a zatím si poslechněte Petra Kotvalda.

0: Na vlnách rádia vašeho kraje právě dohrává Petr Kotwald a písnička Kde kdo je dál, ale já už mám na telefonu našeho dnešního prvního volajícího. Je to pan Josef z Horního Slavkova nebo pan Pepa, já nevím, pane Josefe, co máte radši?
1: Mně je to jedno, ale dneska mám Pepa z Horního Slavkova, vás zdravím. A je to, dneska děláme ty katapulty a bylo by to pro Standu z Dolců a se to jmenuje Růže Krepové, pro Jardu do Hranic, pro moje sestry, pro vás a hlavně pro vaši celý kolektiv, který to tam ovládáte, ať se vám daří a někdy zase naslyšeno.
0: Děkujeme moc, pane Josefe, a mějte moc hezký den, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.
0: Takže písnička, kterou vybral teda pan Pepa z Horního Slavkova, se jmenuje ještě jednou Dvě růže krepový od skupiny Katapult. Užijte si ji spolu s námi.

0: Krásné odpoledne ze živého vysílání rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pokračujeme v jízdě písniček na přání. A jaká bude ta další písnička na vaše přání, to nám řekne paní Jarka ze Sokolova, kterou tímto vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vítám všechny posluchače a paní Elišku, kterou teda ještě neznám. A dneska bych si dala takovou letní písničku svižnou, která k tomhle počasí i patří, a bylo by to od skupiny No Mercy, Where Do You Go. Tak, trošku.
0: Dobře, a pro koho?
1: Zatrsáme.
0: Pro koho bude?
1: Ne,
0: máte
1: pro nás
0: nějaké...
1: všechny, pro nás všechny, pro dobrou náladu.
0: Pro nás všechny, to je, myslím, dobrý. To je fajn přání. Já vám přeju moc hezkou sobotu a hezký zbytek víkendu, paní Jarko. A snad se zase někdy uslyšíme, třeba zítra. Tady budu ještě.
1: Tak, jo.
0: Tak jo, mějte se moc hezky zatím, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Takže paní Jarka pro nás všechny vybrala písničku Where Do You Go od skupiny No Mercy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Je 12 hodin 22 minut 4. července a Eliška Huber-Malíková vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pokračujeme v jízdě písniček, které určujete vy, a jaká to bude ta další, tak to určí tentokrát paní Anna z Ostrova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme se domluvili na ty písničce. Chtěla bych to zahrát vám. Standovi z Loutu, Alence, Olince, Vaškuj kamarádovi, Alici, no nevím, a manžel to neposlouchá, no. Tak mi to zahrajte.
1: Ale tak to nevadí, tak stejně mu tu písničku můžeme věnovat i vašemu manželovi.
2: No, no jo, on kouká na Benu, jemu to vadí, že ho mám, víte?
1: Jo, rozumím. Tak už tak nemusíte volat a poslechněte si hezkou písničku. Zatím naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Petr Spálený, Až mě andělé zavolají k sobě, a písnička, kterou posílá do éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary paní Anna z Ostrova.

Až mě andělé zavolají k sobě, písnička od Petra Spáleného o konečnosti života. Já to teď zase trošku otočím na ten jeho začátek a na dětství, protože nám píše Karolínka ze Sokolova a píše nám e-mail na adresu, na kterou můžete taky psát, pokud byste si chtěli přát nějakou písničku a nechtělo by se vám volat. Ta adresa je studio.vary@rozhlas.cz a Karolínka píše: Dobrý den, mohla bych poprosit o zahrátí písničky pro mamku mojí a ségru malou Štěpánku. Písnička se jmenuje Najednou z pohádky Ledové království. Děkuji, Karolínka ze Sokolova, přeju hezký zbytek dne. Tak Karolínko ze Sokolova, já taky přeju moc hezký zbytek dne, hezkou neděli a hezké prázdniny a moc ráda posílám písničku Najednou od Moniky Absolonové z Ledového království. Užijte si ji spolu s mamkou i se Štěpánkou.

0: Tak tohle byl hit z muzikálu Ledové království, nebo z pohádky Ledové království, chcete-li. A byl od Karolínky ze Sokolova pro její mamku a malou ségru Štěpánku. A teď už mám na telefonu dalšího volajícího. Nezapomeňte, že telefonní linka sem ke mně do Karlovarského studia Českého rozhlasu je 221 55 37 37 a nám už se dovolala Ivana ze Sokolova. Co budeme hrát, nám prozradí právě teď. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla zahrát mému manželovi Pavlovi za krásný život a za to, co pro mě dělá. A hezkou tu písničku posílá Ivana. Děkuju.
0: Dobře, takže pro vašeho manžela Pavla já vám přeju hezký víkend a hezké léto, paní Ivano. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: A písnička, kterou paní Ivana vybrala pro svého manžela Pavla, se jmenuje Hymna českého důchodce.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své zrcadel.

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

0: žere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Ginko mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Tak tohle byla hymna českého důchodce od paní Ivany ze Sokolova. Já už tady teď mám jedno velmi důležité přání, které bychom málem přehlédli, kdyby se paní Ivana neozvala. Přišlo do e-mailu, ale protože přišlo předevčírem, tak jsme si ho nevšimli tak, jak bychom měli a tak, jak by si zasloužilo. Takže posílám předem velkou omluvu od Českého rozhlasu Karlovy Vary. A hlavně teď to důležité, a to je přání k 78. narozeninám. Cituji: pro našeho milovaného tatínka, dědečka, pradědečka a manžela pana Jána Gimuna z Karlových Varů. My bychom mu touto cestou chtěli udělat radost přáním a pěknou písničkou. Milý tatínku, k tvým krásným narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, také hodně štěstí, radosti a lásky a neutuchající životní elán do dalších let. To vše a víc ti ze srdce přeje celá rodina. Máme tě moc rádi a doufáme, že tě písnička potěší. Takže paní Ivana Gimunová a celá rodina panu Jánu Gimunovi z Karlových Varů k jeho 78. narozeninám a my, redakce Českého rozhlasu Karlovy Vary, se přidáváme s přáním a posíláme mu písničku Ráno od Valdemara Matušky. Mějte krásný den i všechny příští.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Písničky na přání dnešní 4. července pomalu končí. Máme ještě pár minut do aktuálních zpráv. A teď je tady jedna důležitá zpráva od naší posluchačky Sylvie, která nám píše, je 4. července, dnes v USA slaví Den nezávislosti 250 let existence a mou maminku Jarku napadla skotská melodie, kterou zná z různých amerických filmů. Od Lang Syn nebo česky Valčík na rozloučenou, třeba v podání Karla Gotta. Může být v jakémkoliv provedení. Prokopům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům jí posílá Sylvie z Prahy. A protože jsme na Českém rozhlase, tak jsem vybrala českou verzi od Karla Gotta Valčík na rozloučenou. Takže přejeme, posíláme Sylvie, její mamince Jarušce a já bych si dovolila i všem Američanům ke dní nezávislosti, a tím ta nezávislost co nejdéle vydrží.

0: Krásné odpoledne, já se omlouvám, my jsme tady nedokončili s posluchačem hovor, tak já ho rovnou takhle přepínám k nám do studia. Bude to poslední písnička dnešních písniček na přání a možná už se slyšíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Míra ze Sokolova, já vás zdravím, paní Malíková, a bylo by to písnička pohádková a bylo by to o šípkových růží a chtěl bych poslat mamince do ostrova, Anče do ostrova a ještě bych chtěl poslat mojí lásce Juce do Sokolova, pak mojí dceři Štěpánce do Sokolova a pak ještě k Karolíně do Sokolova.
0: Jo, ta psala ten e-mail, že? Asi
1: ano,
0: před chvilkou.
1: Ano.
0: A pověste mi jenom, o šípkových růžích je teda od Daisy, je to tak?
1: Ne, já myslím tu pohádku.
0: Jakou pohádku?
1: O šípkových růžích, oni to zpívají česky, jestli by to šlo česky.
0: Jako šípková růženka, myslíte?
1: Ne, šípkových růžích. Co to jmenuje?
0: No to jo, a to tady právě hledám a našla jsem jenom, je to skupina Daisy, ale jmenuje se to O šípkových růžích. Počkejte, tak si to zahrajeme. Tak si to takhle kousek zahrajeme, snad to bude všechno v pořádku a já vám zatím přeju hezký den.
1: Já taky, naschle.
0: Naslyšenou. Vypadá to, že to je ta písnička.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oblohu nad festivalovými Karlovými Vary roznářila světelná show 13 dronů. Na střechu Sokolovské radnice firma usadí nové solární panely a dnes bude skoro jasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přinesl novinku v podobě dronové show. Po půlnoci se na obloze nad lázeňským centrem města vzneslo místo světlic a rachejtlí 1300 dronů. Předvedli přihlížejícím tisícům návštěvníků podívanou, která podle pořadatelů nemá v Česku obdoby. Předcházela jí série hudebních vystoupení na velkém pódiu u hotelu Termál. Podle ředitelů festivalu Karla Ocha, Petra Lintimera a Krištofa Muchy pocházela velká část z vystupujících umělců původně z Karlových Varů. V Sokolově začíná instalace fotovoltaických panelů na střechu městského úřadu. Po dokončení projektu bude radnice první městskou budovou, která bude využívat solární články pro výrobu elektrické energie. Investici za 17 milionů korun město zajistí díky dotačnímu příspěvku Ministerstva životního prostředí. Pokračuje místostarosta Jan Picka z hnutí Společně pro Sokolov.
2: My jsme využili té příležitosti, kterou vypsal a dotace, kterou vypsal Modernizační fond životní prostředí. Přihlásili jsme se do toho, že bychom rádi na střechu městského úřadu zabudovali fotovoltaickou elektrárnu. Ta se bude skládat ze 100 panelů. Předpokládáme, že celá akce bude do podzimu letošního roku skončena.
0: Instalace solárních panelů by neměla omezit běžný chod Sokolovského městského úřadu. Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy nebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených, třeba loni jich bylo přes 700. Letos za prvních 5 měsíců s nemocí bojovalo 43 lidí. Nejvíc případů se ale objevuje až v létě a na podzim. Asi 20 tisíc lidí v ulicích východoněmeckého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zcela zablokovali. Dočasně byla taky neprůjezdná dálnice, která vede kolem Erfurtu. Část protestujících chtěla zabránit účastníkům sjezdu dostat se do výstavní haly, kde se akce odehrává. AfD je v současnosti největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. Nejnější průzkumy ji přisuzují 26 až 29% hlasů. Volby by tak teď vyhrála.
1: Sport. Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne oblačno, večer až zataženo, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, vane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Sport. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehoda osobního auta na D6 u Sokolova ve směru na Cheb je už došetřená a odstraněná a místo je zcela průjezdné. Na D6 na 155. kilometru blokuje odstavené porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj

0: jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince přiměření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví terpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví, kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý. Což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři, prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako... že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu... pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy... bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši. A proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. A pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako... položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká, to je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: Svůj dům. Barvy šenbrunské žluté. Zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď srovna tryská, nebo ne tryská?
5: Teď
3: ne,
5: tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma.
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste neztratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, po mně popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský filmový festival odstartoval. Davy lidí přivítali hollywoodské hvězdy Dustina Hoffmana i Harveyho Keitla. Na karlovarském letišti skončí čártrové lety do Tuniska. Nebyly plně obsazené. Odboráři vyzývají vládu k jednání o budoucnosti bezpečnostních sborů. A zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Davy lidí přivítali americké herce Dustina Hoffmana i Jesseho Eisenberga. Po červeném koberci se prošel taky herec Harvey Keitel, který dorazil na festival už po třetí.
2: Americký herec Harvey Keitel měl pro Karlovy Vary jen slova chvály. Lázeňské město označil za úžasné, nádherné a dojemné. Už v roce 2004 ve Varech převzal křišťálový globus za přínos kinematografii. Stejně jako letos ho i tehdy doprovázela manželka Daphne a vlastně tak trochu i syn Roman.
3: Když jsme sem poprvé přijeli, tak jsem byla těhotná. Teď je Romanovi 21 a jsme tu znovu.
2: Harvey Keitel letos ve Varech uvádí kultovní snímek Špinavá ulice režisera Martina Scorseseho. Jeho snímky označil za silné, krásné a pronikavé. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové čártrové lety do tuniského monastyru. Jak informovalo letiště v tiskové zprávě, ke kroku splatnosti od 14. července přistoupily cestovní kanceláře pro nedostatečný zájem cestujících. Poslední linka do monastyru tak vzlétne v úterý 7. července. Zachovány zůstávají lety do Bulharska a Turecka. Z karlovarského letiště i nadále létá pravidelná linka do uzbeckého Taškentu. Lety do dovolenkových destinací začaly 6. června a skončí 3. října. Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
4: Jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně před volební kampaní nastal. A my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO má plán, že každoročně budou nástupní platy navýšeny právě o zmiňovaných 5% a v roce 2029 by měly dosáhnout hodnoty 50 tisíc korun, jak stojí v programovém prohlášení vlády. Ve Filadelfii kvůli nebezpečnému horku zrušili většinu venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Jednou z mála akcí, které se ve městě i tak konat budou, je osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paraguají.
5: Je to horší než je v Tampě na Floridě, co bydlí.
6: Čechoameričan Petr Starý přijel z Floridy užít si oslavy kulatého výročí dne nezávislosti na místo, kde ji Spojené státy vyhlásily. Město Filadelfie ale kvůli teplotám skoro 40 stupňů Celsia ve stínu vyhlásilo stav ohrožení a s ohledem na zdraví a životy lidí ruší většinu venkovních akcí. Francouzský fotbalista Désiré Doué ale ví, že on a další hráči ke zdejšímu osmifinále mistrovství světa musí nastoupit. V odpoledním horku na stadionu bez chlazení očekává, že hráči mohou mít i poruchy vědomí. Klimatologové už před turnajem upozorňovali, že kvůli spalování ropy, uhlí a plynu výrazně stoupá riziko zápasů v extrémních podmínkách. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 13. Na horách 13 až 10 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 20 až 23. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a byl zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech u městské tržnice u křižovatky na Horovu ulici se srazila dvě osobní auta. Místem s opatrností projedete. A v Aši v ulici Karlova srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné čtvrté červencové odpoledne s Eliškou Huber Malíkovou. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A už za malou chvilku se v dnešním díle pořadu Co v učebnicích nebylo, vypravíme do zvířecí říše a v další reportáži pak zas do karlovarské nemocnice. Tamní dětské oddělení pomohla totiž modernizovat nadace Archa herečky Chantal Poulain. Pro děti by tak pobyt měl být aspoň o kousek příjemnější. Víc o tom uslyšíte v reportáži za chvíli, tak zůstaňte s rádiem vašeho kraje. Eliška Huber Malíková vám teď po jeho vlnách posílá další český hit skupiny Činasky.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které

0: země.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tohle byl Jiří Korn na vlnách rádia vašeho kraje. Krásné odpoledne, teď už pro vás mám slíbenou reportáž. Místo sesterny režisérský kokpit, místo pokojů zázemí pro kameramany, scénáristy nebo maskéry, tak vypadá modernizované dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Malí pacienti se při vstupu do chodby a čekárny budou cítit jako v kině. Prostory by pro ně měly být příjemnější. Nová podoba oddělení totiž nese název Staň se filmovou hvězdou a nemocnice na něm spolupracovala s nadací Archa Chantal Poulain.
1: Tady je pomyslný červený koberec, který vlastně navádí potom do toho lůžkového oddělení, protože celý ten projekt se jmenuje Staň se filmovou hvězdou.
2: S designérkou Adélou Štěpánkovou tak procházíme teď dětské oddělení, to upravené dětské oddělení. Ten nápad vznikl právě díky tomu, že tady v Karlových Varech se ten filmový festival koná?
3: Určitě. Měli jsme několik verzí pro ten projekt, ale pak jsme si říkali, že ten Karlovarský filmový festival je tady tak prorostlý a tak se říká, já ho jsem prostě chci dostat. Takže nás napadlo to vzít právě z té strany těch profesí a povzdělat i ty pacienty, i ty rodiče třeba a udělat to nějakým i edukativním způsobem.
2: Dveře, ty jsou označené právě těmi různými profesemi filmovými. Máme tady zvukaře a tak dále, mohli bychom pokračovat.
3: Ten záměr zatím byl, že prostě to dítě přijde do toho pokoje a řekne si, teď jsem zvukař a pojďme si o tom povídat, co vlastně dělá se zvukař u filmu. A vedle je maskérna nebo kameraman, aha, kameraman dělá vlastně tohle u filmu, protože upřímně to zase jsem se trošku nechala inspirovat předáváním Českých lvů, když oni v jednom ročníku takhle vysvětlovali ty profese, o čem to je.
2: Primářického oddělení Karlovarské nemocnice Zdeněk Vaněk. Jste ve světě filmu. Jak se vám tady pracuje?
4: No, tak vnímáme to tak jako filmové hvězdy. Ne, tak cítíme se tady dobře. Myslím, že i ta odezva od těch pacientů, rodičů i personálu je dobrá. Je teda pravda, že ty malí děti kolikrát si nemůžou najít ten svůj pokoj, protože to třeba ještě není určený nikdy k tomu věku, ale to ještě doladíme.
2: Prezidentka nadace Archa Chantal Poulain. Proč jste se rozhodli vlastně podpořit dětské oddělení tady Karlovarské nemocnice?
5: Když máme žádost o nemocnice, tak já okamžitě reaguju, protože to je moje 33 let práce pro mě. Každý oddělení má svůj smysl. Tady v Karlovy Vary samozřejmě se spojí festival Jiří Bartoška, který opravdu jsem měla moc ráda, ale zároveň pro mě je hlavně práce na psychika dětem, protože lékaři to potvrdějí, že ta psychika pomůže ta léčba.
2: Nadace Archa Chantal přispěla na projekt částkou 890 tisíc korun, nemocnice pak investovala dalších 123 tisíc korun. Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Pěkné čtvrté červencové odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary a Eliškou Huber Malíkovou.
1: Tajemství technických památek. Technických památek.
0: Teď se spolu vypravíme do Mariánských lázní. Hlavní lázeňská kolonáda zdobí tohle krásné město od roku 1889. Ocelolitinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno, původní název zněl Kolonáda křížového pramene, později získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkém. Více o historii největší dominanty Mariánských lázní prozradí architektka Ludmila Míková.
2: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
3: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
2: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
3: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
2: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889, se dodělávala k světové výstavě Eiffelová věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
3: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
2: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
3: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
2: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády té hlavní lodi je zrekonstruovaná. Ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil uzdu své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
3: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

rozkazy, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 4. července a přesně tento den v roce 1964 se hit I Get Around kapely Beach Boys dostal na první místo hitparády. Zároveň také tento den roku 1985 odehrála skupina svůj vůbec největší koncert. Hudební uskupení vzniklo v roce 1961 v Kalifornii. Jejich nejslavnější album Pet Sounds je podle časopisu Rolling Stone druhou nejlepší rockovou deskou po Beatles. Celkem Beach Boys vydali 30 studiových alb s nespočtem hitů. Roku 1988 byla formace uvedena do rock'n'rollové síně slávy a zaznamenala poslední velký hit, filmovou píseň Kokomo. Poslední klasické studiové album Beach Boys, kteří prodali přes 100 milionů nahrávek, se objevilo roku 2012, kdy se uskupení znovu dalo dohromady a oslavilo půl století existence. Kapela v době nastupující normalizace přijela také do tehdejšího Československa. První koncert měli v pražské Lucerně 17. června 1969, poté se představili v Brně a následně v Bratislavě. Zpátky ale k hitu I Get Around. Právě tento den v roce 1964 se poprvé umístil na vrcholu hitparády Billboard Hot 100 a vydržel tam 2 týdny. Píseň je pozoruhodná svou neobvyklou strukturou. Začíná a končí refrénem a mezi nimi jsou jen 2 krátké sloky. Takhle se obvykle písničky neskládají. K 4. červenci se váže ještě jedno výročí kapely. Roku 1985 uspořádali svoje největší vystoupení. Stalo se tak u příležitosti amerického dne nezávislosti poblíž Muzea umění ve Filadelfii. Šlo o gigantickou oslavu, kde s kapelou na pódiu vystoupila řada hostů, například kytarista Jimmy Page nebo zpěvačka Joan Jett. Koncert odhadem navštívil 1 milion diváků, čímž se tato akce zapsala v té době mezi největší hudební události. Rok předtím na ně přišlo ve Washingtonu zhruba 750 000 fanoušků.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský filmový festival ocenil amerického herce Jesseho Eisenberga. Špičák na Šumavě hostí mezinárodní závody. Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů. Teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Zítra bude oblačno i zataženo s občasným deštěm, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Americký herec Jesse Eisenberg převzal v Karlových Varech cenu prezidenta festivalu. Uvedl svůj film Dvojník, který je adaptací Dostojevského novely. Ředitel festivalu Krištof Mucha vyzdvihoval přímou a jednoduchou domluvu s hollywoodskou hvězdou.
2: Za 3 minuty mě pípnul e-mail a tam bylo: Ahoj, to je Krištof, tady Jesse, nemůžeme to vyřešit sami spolu.
3: Americký herec Jesse Eisenberg pak sliboval, že napíše všem divákům, kteří se mu přes agenta ozvou. Ve velkém sále hotelu Thermal uvedl svůj starší film Dvojník, který podle něj dost vychází z evropské kinematografie.
4: V Americe je stále těžší natáčet tenhle typ filmů, které mám tak rád. Jsou to filmy lidské, prapodivné, se středním rozpočtem. V Evropě se takové filmy stále natáčejí a daří se jim tady dobře.
3: Jesse Eisenberg v Karlových Varech taky potvrdil, že příští týden dostane polské občanství. Těšil se na to, že bude moct častěji natáčet právě ve střední Evropě a ještě víc spolupracovat i s mezinárodním festivalem. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Přes 300 jezdců z 5 kontinentů závodí o víkendu na šumavském špičáku ve sjezdu horských kol. Závod se jede na víc než 1,5 km dlouhé nejobtížnější trati v areálu. Do dalšího provozu výrazněji nezasáhnou, upozorňuje mluvčí areálu Karel Samec.
5: Víkendový provoz v celém našem areálu není během závodů pro veřejnost omezen. Lanovka bude normálně přepravovat k rozhledně nebo i přiblíží k atraktivním diváckým místům okolo závodní trati všechny turisty, i nezávodící cyklisty či bikery. Další tratě v našem bikeparku budou normálně otevřeny.
0: Po celé závodní trati jsou vyznačená divácky atraktivní místa. Vstup se neplatí. Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas nyní zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce běženců z Afriky. Pontifik uctil památku lidí, kteří na této migrační trase zemřeli. Podle agentury AP vyslal Evropě i Spojeným státům silné symbolické gesto o křesťanské povinnosti hájit důstojnost každého člověka, zejména migrantů a těch nejzranitelnějších. Ochrana migrantů je jedním z klíčových témat úřadu Lev 14. Ostrov Lampedusa navštívili jen několik týdnů poté, co Evropská unie přijala přísnější opatření v oblasti migrace. Počítají mimo jiné se zřizováním zadržovacích center mimo hranice 27. Sport. Fotbalisté Argentiny a Egypta se utkají v osmifinále mistrovství světa. Argentina porazila v Miami Cape Verde 3-2 po prodloužení. Egypt v Dallasu po remíze 1-1 vyhrál na penalty nad Austrálií. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky vítězství 1-0 v Kankasu nad Ghanou. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech u křižovatky na Horovu ulici se došetřuje nehoda 2 osobních aut a v Aši v ulici Karlova srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranné složky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě slyšeli aktuální zprávy. Celé čtvrté červencové odpoledne je s vámi živě ve studiu Eliška Huber-Malíková a už za chvíli nás čeká první speciální festivalový host Jiří Plojhar. A samozřejmě ani dnes nevynecháme pravidelnou soutěž, tak buďte pozorní, ať ji nepropásnete. Hrajeme totiž o další zajímavou knížku, ale teď už vám po vlnách rádia našeho kraje posílám další český hit.

0: Krásné čtvrté červencové odpoledne, festivalové odpoledne to bude taky, jak jsem slíbila, máme pro vás připravený první letošní filmový festivalový rozhovor, který bude s hercem Jiřím Plojharem, se kterým si popovídá moje kolegyně Pavlína Kyselová.
1: Krásný den, jste s rádiem vašeho kraje. Včera odstartoval týden filmového svátku. Po červeném koberci se prošly zářivé hvězdy světového plátna a karlovarská kolonáda ožila slavnostní atmosférou. My ale dnes zamíříme do víru té nejdivočejší domácí zábavy. Naším prvním hostem festivalovým je totiž herec Jiří Plojhar a představí český film mladého plzeňského režiséra Adama Kůse Tahle party je dead, tedy mrtvá. A dobrý den, Jiří, těší nás, že vaše první zastávka v Karlových Varech je právě u nás v rozhlase.
2: Krásný den přeju.
1: A já když se podívám na vaši filmografii, řekla bych, že vás režiséři často obsazují do role takového, a teď se tedy omlouvám, roztomilého snaživky. Také jako policistu. Co přesně nabízí role ve filmu Tahle party je dead? Překvapíte diváky?
2: Já se zastavím u toho termínu toho snaživky, takového roztržitého a tak. Řekla jste to velice slušně. Já bych tak slušný k sobě nebyl. Já říkám s oblibou, že jsou to prostě ňoumové nebo agresivní pitomci a tímto směrem bych se asi nazval můj takzvanou škatulku těch rolí, do kterých jsem nejčastěji obsazován. Jmenovala jste film Tahle party je dead a policista. Tak policistů jsem už zahrál také mnoho. Většinou to byli estébáci, kteří se někomu mstili, protože to měli v popisu svého charakteru, byli to estébáci, ale v tomto případě to je policista, který vzhlíží ke svému kolegovi, je to opravdu takový ňoumák, neuvěřitelný snaživec a prostě v určitou chvíli byl na špatném místě a začaly si tam dít strašné věci a on se stal obětí, když to řeknu takhle, tak to vyzní zvláštně, ale stal se obětí zombí, ale to má nějaký důvod, proč se tak stalo.
1: Moje další otázka logicky. K samotnému příběhu, je to tedy spíš halloweenský večírek a nebo totální apokalypsa?
2: Je to všechno tak trochu dohromady. Já jsem to poprvé viděl na premiéře a velice mě překvapilo, když jsem ten scénář tehdy četl před natáčením, když jsem byl osloven do této role, tak se mi strašně moc líbil, protože to byl scénář, kde byl jistý přesah prostě. Bylo to o tom, že vy mladí dávejte si pozor, jak žijete, nebo byste mohli taky blbě skončit. A když jsem se díval na té premiéře, tak jsem sledoval zpočátku film, dám příklad třeba Prci, prci, prcičky, že jo, populární film mé generace z 90. let a najednou střih a byl to jako brutální prostě zombie horor. Takže myslím si, že by si tam každý mohl najít to své a jsem rád, že ten přesah tam zůstal. No.
1: A režisér Adam Kůs se nechal slyšet, že pod vrstvou zombí se právě skrývá ta metafora o lidech, co nepřemýšlí vlastní hlavou. Tak je to, co tam najde každý ten divák? Vy jste to už trochu nakousl?
2: Já bych si dokonce přál, aby tam zvláště ten mladý divák to našel. Jako, prosím, nekoukej furt jenom do toho mobilu,

0: dcer je mladý člověk, ale zároveň tam působíte i s Hynkem Čermákem. Tak jak se tato mezigenerační sestava zžila?
1: Já jsem s tím Adamem Kusem, s tím režisérem vlastně v písečské škole ve FAMO, s ním už jdu od prvého ročníku, od prvního filmu a tak nějak postupujeme dál a dál a říkali jsme si už na začátku, když byl v prváku, to by bylo krásný, kdyby jsme to jednou dotáhli až do kina. A nám se to podařilo a my jsme to opravdu dotáhli až do kina, takže tím jsem odpověděl, mně se s mladými dělá prostě strašně dobře.
0: To byl pohled na novou zombie komedii Tahle party je dead. My teď ve vysílání rádia vašeho kraje spláchneme krev z plátna další muzikou a hned poté vyměníme policejní odznak za trenérskou píšťalku, tak zůstaňte s námi.

0: Pokračujeme v našem festivalovém rozhovoru. U mikrofonu je se mnou herec Jiří Plojhar. Od nemrtvých v hororu se teď přesuneme na Trávník, kde ožívá jiná pro změnu fotbalová legenda. Jiří z policejní uniformy rovnou na střídačku. Zhruba za měsíc začne natáčet Vyšehrad trojka, celovečerní zářez. O čem bude trojka vyprávět a jak moc se ten fotbalový vesmír kolem Laviho zase nafoukne?
1: Tak o čem to bude, to bych zřejmě asi neměl vůbec prozrazovat, jenom prozradím, že tam mám určitý prostor a trenér Žloutek se stál, to myslím, můžu naznačit, jako velice šťastným i v osobním životě. Trenér Žloutek je pro mě prostě taková kultovní role. Já s oblivou říkám, že pro starší generaci nebo pro střední generaci jsem mrázek z redakce a pro tu mladší jsem prostě Žloutek. Takže i kdybych natočil cokoliv jiného, tak vždycky nakonec budu ten mrázek a ten Žloutek. Takže za měsíc to vypukne, já se strašně těším.
0: Zajímavé srovnání. A má ta vaše poloha v tomto případě teda něco společného, Žloutek a Mrázek?
1: Já si troufám říct, že jsou poměrně odlišní v tomto případě, protože Mrázek byl takový vychcánek, který vzešel z bezdomoveckého prostředí a Žloutek je takový leckdy prostě životem unavený, leckdy nepříjemný, leckdy vypuštěný, leckdy vyhořelý pán, který ovšem miluje fotbal a pak se nakonec ukázalo, že mu krev dožil, vnesla i Laviho máma.
0: No paráda. A co Lavi? Postavíte ho do letě? Nebo budou muset být ještě další díly?
1: S Lavim je to strašně moc těžký ve smyslu postavit ho vůbec do latě. Lavi a Jakub Štáfek mají mnoho společného a troufám si říct, že tedy oba postavit do latě je velice těžké. Sám divák uvidí.
0: A jak se vlastně Jakub vyvíjí jako režisér? Cítíte to jako herci?
1: Cítím, že se Jakub vyvíjí i celkově jako osobnost. Jakub má rodinu, stal se otcem, takže od prvního seriálu, teda až přes první film až doteď, vidím tam určitou změnu. Samozřejmě Jakub zmoudřel, no.
0: Vy jste zmínil Mrázek, také Žloutek. Jsou to takové postavy, kterým i to příjmení tak jako sedí. Určitě si ho každý divák zapamatuje. Stává se vám tedy na ulici, že mají k vám třeba diváci nebo lidé promluvy, jak máte trénovat Laviho, anebo jak třeba tenkrát něco jste měl řešit jinak jako Mrázek?
1: Samozřejmě stalo se mi, že za mnou přišel chlapec, který chtěl, abych trénoval jejich tým prostě. A já jsem říkal, ale já to jako no ale jste ten trenér, říkám, no jsem ten trenér, no ale že by nám to hrozně moc pomohlo, kdybyste prostě nám pomohl jako s taktikou a tak, tak jsem si vzpomněl prostě na třeba doktora Sovu, pana Chudíka, který vyprávěl, že dostával domů prostě poštou rentgeny, aby se vyjádřil k operaci prostě kyčle, že jo. Tak to mě velice překvapilo, ale jinak samozřejmě pokřikujou, pamatuju si, když jsem hrál toho Mrázka, tak mi policistka dávala pokutu za parkování, já jsem tam běžel, a prosím, ne, a ona se tak usmála, říkala, pane Mrázek, vy s tím zákonem prostě vždycky máte problémy, já už prostě toho mám plný zuby, vy prostě podvádíte a tak, tak v tu chvíli jsem myslel, že to asi dopadne dobře, anebo se Žloutkem se mi stalo, že takovej kluk zhruba tak jako třeba 14-15 let z druhého chodníku na mě zařval, hej, Žloutek, tak já měl nějakou dobrou náladu, tak jsem říkal, hej, pojď sem, pojď mi to říct do očí. A on fakt šel a já jsem si říkal, ježiš, co budu dělat?
0: Jak tohle dopadne?
1: Pro boha, teď já jsem takový pacifista, jak já mu budu teďka domlouvat, co a to. No přišel a jak to funguje, opravdu se omluvil a bylo to nakonec milý povídání. No.
0: Kdyby se měl nalákat fanoušky, o čem bude Vyšehrad 3, v čem třeba bude jiný, zkusme jednu větu.
1: Bude domácí. Už se nepohne nikam ani do Anglie, ani do Argentíny. Zůstane v Čechách.
0: Prostě hezky česky. Zlaté české ručičky. Ještě mě napadá možná nějaké další přirovnání. Laviho trenér Michal Žloutek neboli herec Jiří Plojhar je hostem Rádia vašeho kraje, tak nás poslouchejte a dozvíte se mnohem víc.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Jsme zpět, mým hostem je stále herec Jiří Plojhar, vstupujeme do závěru rozhovoru a od střídačky Slavoje Vyšehradce přesuneme k dalším hereckým plánům a festivalovému dění. No ale možná z Vyšehradu se až tak vlastně úplně nehneme, jestli jsem dobře pochopila teď náš rozhovor mimo éter. Jiří, my jsme se bavili teď o filmu, o kině a co vás čeká na divadelních prknech?
2: Tak dneska už neexistuje něco takového jako divadelní prázdniny, takže já jsem minulý týden zakončil divadelní sezonu uvnitř a volným krokem jsem se přesunul na divadelní sezonu venku. Je shodou okolností, je krásný říct, že ta sezona uvnitř mi skončila minulý týden představením Harold a Maud zde v Karlovarském městském divadle, takže jsem zakončoval sezonu tady a už od minulého nebo 3 dny, 4 dny zpátky hrajeme na letní scéně Vyšehrad, potom Studio 2 má ještě letní scénu na výstavišti a v Divicích, což je také na Karlovarské dálnici blízko Loun na dálnici D6, takže to mám všechno tak nějak pospojovaný s tímto krajem. No.
1: A jakého charakteru jsou ty kousky, které můžeme vidět na letní scéně?
2: Většinou komedie. Hrajeme Brouka v hlavě, hrajeme Revizora, hrajeme Beghema a hrajeme Šíleně smutnou princeznu.
1: My jsme na půdě Českého rozhlasu, tak musím se zeptat, jaký je váš vztah k rozhlasu? Měl jste někdy pracovní či soukromou zkušenost?
2: Já s Českým rozhlasem jsem spjatý od útlého dětství, protože jsem byl člen Dismanova rozhlasového dětského souboru, takže já vlastně, dá se říct, od druhé třídy jsem do rozhlasu docházel a dost často jsem v tom rozhlase také vystupoval v mnoha hrách a v mnoha rozhlasových seriálech, takže vlastně rozhlas mě určitým způsobem formoval a nejenom jako co se týče mluvy a mluvení, ale my jsme tehda panem režisérem Bergerem byli vychovávání i trošku jako lidi. My jsme na soustředěních letních jsme se učili, kdo koho představuje, jak se stoluje, jaký příbor se na co používá a prostě, aby jsme byli tak nějak jako takový ty slušný, správný, vzdělaný lidi. Takže to všechno patří do rozhlasu a tím vším mě Český rozhlas formoval. Teda to byl ještě Československý rozhlas. No.
1: Mně vyskočila věta, takže rozhlas z vás udělal kulturního člověka?
2: Vy jste to nazvala neskutečně krásně. Mohl bych si od vás tento termín půjčit.
1: Můžete,
2: a stále
1: smíte
2: ho používat.
1: Samozřejmě jenom po hranice Karlovarského kraje.
2: Ne, tady to neslibuju, budu ho používat. Ano, Český rozhlas ze mě udělal vzdělaného, dobrého, kultivovaného člověka.
1: Karlovarský filmový festival je vyhlášený divokými večírky. Když to srovnáte s filmem Tahle party je dead, zažil jste někdy něco takového v Karlových Varech?
2: Já už jsem ve věku, kdy ty večírky ustupují jako brutálně do pozadí, protože ten trest za ty večírky je pak strašně moc velký v podobě té obrovské bolesti hlavy a žaludku a nenálady. Takže já vám na to neodpovím. Když jsem byl mladší, tak si pamatuju, že jednou jsem šel za svítání na hotel, to je pravda.
1: Na festivalu přijíždíte právě dnes, na festival do Karlových Varů, ale i přesto jste tu po několikáté. Je něco, co vždy navštívíte, kolem čeho zkrátka projdete, co rád vidíte v Karlových Varech?
2: Pravidelně lanovkou vyjedu na Dianu a pak jdu serpentínama pěšky zpátky. To mám strašně moc rád.
1: Stavíte se i u Kamzíka?
2: Ano, ano, ano. Mám dvě trasy, jednu je přes Kamzík a druhá je bez Kamzíku.
1: A to nás těší. Tak doufáme, že budete mít i letos čas si zajít za Kamzíkem, podívat se z Diany, rozhlédnout se po Karlových Varech. Jiří, já vám moc děkuji za skvělou energii a super rozhovor, který nás dnes rozhýbal. Přeji vám, ať si zbytek Varského festivalu užijete v naprosté pohodě, ať se daří na divadle i v kinech. No a děkuji, nashledanou a naslyšenou především.
2: Já vám taktéž děkuji a mějte se všichni krásně a naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Krásné odpoledne, je 15 hodin 38 minut a právě teď začala další dnešní soutěž, takže můžete volat sem ke mně do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ta jediná správná telefonní linka je 221 55 37 37. V kapse telefon bez zpráv, v srdci pocit zbytečnosti, co všechno musí žena opustit, aby našla znovu sebe samu. To se dozvíte v knize Moře a já spisovatelky Tessy Randau. Tu věnovalo do soutěže nakladatelství Kazda a vy ji tak můžete už za chvilku vyhrát. A moje otázka se týká právě autorky. Ta se tedy jmenuje Tessa Randau, narodila se v roce 1976 a po novinářské kariéře působí jako poradkyně v oblasti stresu a vyhoření. Její knihy jsou krátké, snadno čtivé a zabývají se tématy, jako je právě například hledání životní rovnováhy. A mě teď zajímá, jestli víte, jaké národnosti Tessa Randau je. Takže se podíváme, které telefonní číslo nám tady zvonilo jako první. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vítám
1: Anička
0: vás.
1: Sokolov.
0: Dobrý den, paní Ano, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Slyšela jste tu Děkuji. Otázku?
1: Ano, slyšela.
0: Tak schválně, mám i možnosti, chcete je?
1: Ano, ano.
0: Tak Tessa Randau je buď Němka, nebo Španělka, a nebo Angličanka.
1: Tak já bych typovala to Ačko.
0: A to Ačko jste typovala naprosto přesně. Paní Ano, odkud jste?
1: Tady ze Starého Sedla.
0: Ze Starého Sedla a posloucháte nás pravidelně?
1: Každý den.
0: Každý den a už jste něco vyhrála?
1: Ano.
0: Tak výborně, tak dneska jste vyhrála knihu Moře a já. Vydržte mi na chvilku na telefonu, aby jsme zjistili mimo éter, kam vám knížku pošleme, a mějte zatím hezký víkend.
1: Děkuji, my také.
0: Tak zatím naslyšenou a vám, posluchačům Českého rozhlasu, paní Aně, gratulujeme a vám i jí posíláme teďko písničku od Martina Maxi Ráno v ulicích.

Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17.

0: Krásné
1: Tipy pro volný čas.
0: Krásné čtvrté červencové odpoledne, teď se pojďme společně podívat na to, kam se dnes můžete vypravit a zažít něco opravdu výjimečného. Třetí ročník srazu amerických vozidel na letišti v Krásnu na Sokolovsku nabídne celý den nejen pohled na veterány, ale také měřené sprinty a kaskadérskou show. V Karlových Varech pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V KVIFF TV v parku u termálu začne od 19.30 koncert indie popové kapely Lake Malawi. V Karlovarském muzeu začne v 18 hodin beseda odborníků s promítáním filmu o lázeňství a v galerii umění zahájí v 18 hodin dvě výstavy. Jedna představí intermediálního umělce Jiřího Davida a druhá průřez tvorbou fotografa Jindřicha Štajra. Na letní scéně pod Chebským mostem zahraje od 20 hodin kapela Extáze. Na terase Sokolovského klubu Alfa zahraje od 19.30 moderní akustické trio Adam Urban Band, které má v repertoáru autorské kompozice v hávu současného jazzu, známé standardy i úpravy populárních písní. A pořad Noc světel v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách na Karlovarsku začne ve 20.30. Ve slavnostně osvětlených prostorách nabídne zpěvy francouzské klášterní komunity v Tajze a v podání improvizovaného sboru. Následovat pak bude noční komentovaná prohlídka kostela. Já doufám, že jste si z naší nabídky tipů pro volný čas vybrali a pokud někam vyrazíte, vezměte si nás sebou. Vysíláme totiž samozřejmě i online, a to na webu vary.rozhlas.cz. A teď už Michal David a jeho hit Největší z nálezů a ztrát.

Dobré odpoledne, je 4. července 15 hodin 56 minut a vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary s Eliškou Huber Malíkovou. Za malou chvilku už nás čekají čerstvé zprávy, které připravuje Lenka Poláková, a v další hodině se můžete těšit na životní příběh herce, který se zapsal do povědomí dětí i dospělých. Vyprávět vám ho bude Patrik Rozehnal v pořadu Hvězdné návraty a půjde o Josefa Bejvla. Dozvíte se, kde se narodil, kolik divadelních scén vystřídal, než zakotil v městských divadlech pražských, i to, jak se točil seriál Chalupáři. Nabídneme taky jeho scénky, písničky a filmové ukázky. To vše hned po zprávách, tak zůstaňte dál naladěni na vlnu Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď třeba s Františkem Nedvědem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Jáchymov opravuje opěrné zdi v Palackého ulici. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. A zítra bude oblačno i zataženo s občasným deštěm, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ní nominaci na Oscara.
2: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
0: Jáchymov začal opravovat opěrné zdi v Palackého ulici. Stavební práce budou stát téměř 14 milionů korun a potrvají do listopadu. Na opravu zdí má v příštím roce navázat rekonstrukce povrchu komunikace, říká nezávislý starosta Jáchymova František Holý.
3: V současné chvíli údajně teda sítě jsou v pořádku, ale kdyby došlo k tomu poškození, tak zase se to bude muset celý rozkopat. Takže jsme se rozhodli, že rozdělíme, uděláme těžký práce s těžkou technikou, překontrolujeme sítě, zda jsou v pořádku, anebo zda se budou muset opravit a pak doopravíme celou komunikaci.
0: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce 2/3. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Akce ale komplikuje rekordní vlna veder na východě země. Filadelfie kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi. Pouť všech států zrušil i Washington. Některá washingtonská předměstí zrušila nebo odložila ohňostroje. Nejistý je taky plánovaný večerní projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na prostranství National Mall v centru Washingtonu. K městu se totiž blíží bouře. Vedra mají v zemi trvá celý víkend. Úřady mimo jiné varují před přetížením elektrické sítě.
1: Sport.
0: V Barceloně začne cyklistická Tour de France. Na úvod čeká závodníky po 17. hodině týmová časovka. 113. ročníku se zúčastní 3 Češi. Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm, výjimečně se může objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Aši v ulici Karlova se došetřuje nehoda osobního auta s chodcem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují 2 druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
5: Tak on to taky zadarmo nedělá.
4: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony. No,
5: tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
4: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
5: No, to je celý on.
4: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
5: Že už je neměl kam dát?
4: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
5: No, to je celý on.
4: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
5: To je celý on, jak povídám.
4: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
5: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
6: No.
4: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
5: Tak pro čestné uznání to já jsem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
4: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Vy?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to prvně.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty ses bál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš, sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveruce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to

0: Klose.
1: Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přeci jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudru řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? No a teď běžte. Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jak přes práci, soudru řediteli.
5: Přes práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
4: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.
5: Vítaj, nůstkáři.
3: Já přesto připomínám.
5: Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

domě v tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domá

straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spusťte.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No. No tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat,
2: no jo,
3: že?
2: No co takhle, jak vypadali, myslím, jako oblek? No tak
3: šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No,
3: tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: A byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená, to jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný, Valínek Václav, vulgo tlustej Venca, ten nebezpečný lum, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale Tři chlapy na cestách. vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale... Jinak... Co vám mám povídat? Moje stará uši tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
7: Sakryš, to je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahoš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? Ale teď. Aha. To byl tak.
10: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
7: Dobrý den. Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
7: To jo.
9: V sobotu nemohu?
7: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
7: A jo, ono by to šlo.
9: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
7: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
7: No tak co děláte, člověk?
11: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano. Že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
7: Jo, ale to je po partii.
11: Děkuji vám.
7: Uložte figurky.
9: Ano.
7: Tady budete mít místečko, habaděj.
11: Děkuji vám.
7: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
9: Ano.
7: Bude se balit. Pane Vrtní.
12: Prosím.
7: Platím, nebo se ztratím.
12: Jsem tady, prosím, pane. Taková 4 pívečka, prosím.
7: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, Žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
9: Ale to jsou tě napadali, že tady vůbec v žádném případě se tě, ať jsme vůbec se
10: dělat. Promiňte, Lasavě, ale já vůbec
9: budu
8: a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
9: tam. Ale co přišla, že tak celou dobu byla
8: vás hodně čekat. Já jsem se chrátě pořád nějaké opovídání.
9: Můj tácek je to. Co se vám říct, tak to samé prce tam dáme se.
8: Dejte se tam tácek. Teď je to jasný.
7: Prosím, podívejte. Tady hle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí od odpoledne. Buďte oprt. Co to je? Opat. Opatrný.
8: Kolka, ty
7: škrábeš to jedno. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné, kupacka. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No, ne?
8: Teď mě to došlo. Co mi to dělal? A co ty si to dovolí?
10: Promiňte, ale co mi to je? Teď zvládnete policie!
8: Zavolejte policie! Ať
10: tak vám uvalím, tak u těch kvartace.
0: Filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
13: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
14: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
13: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
14: To jsem dělala skoro sama, že?
13: No, abyste by byla taková boubelka.
15: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
13: Pane Mrindáček.
15: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Teď je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: ακούσω μαΐ. Για ο Πακουή. Καλικού, καλικού, τ' ακούσω μαΐ.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí o Chechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď. Pojď.
3: Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na svatbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si.
4: Prosím. Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
2: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to máš, Fuk Jožko?
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě doví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, teď je to moje směska.
3: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
8: Dobrý den.
7: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
8: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
7: Slavíčku, Slavíčku, můj táčátko, moje... Moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas.
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
7: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: Musím a likér jsem mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
7: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
7: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Ano.
7: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. A ti řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
7: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem na mě.
7: Co chtěl dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
7: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
8: Ach, ty můj.
7: Jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nesázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky?
8: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude! Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
7: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
7: Ach, ty moje.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
7: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Na věži novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

stroubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká.

0: chtivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle Makovec, že jo?
3: Co pak Makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem
4: čestný.
5: To by se tak někdo drál.
6: Peťo!
5: Čestný.
3: Prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
5: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takový ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
7: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
7: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
7: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
7: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: To je... Že se mu ani nedivím.
7: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
7: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
7: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování.
3: Ja.
7: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
7: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ. Přimazni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase. A druhá, jak se kouká.
7: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
7: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
7: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
7: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, vidíš?
7: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
8: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
9: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
8: To se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýli, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
9: Pan primář není přítomen.
8: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
9: To je doktor Strossmayer.
8: Tak toho.
9: Prosím.
10: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
8: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
10: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Správa karlovarského termálu připravuje rekonstrukci prostranství v blízkosti hotelu. V Krušných horách vědci začnou mapovat místní ryby. Před rokem zasáhl Česko blackout a zítra bude oblačno i zataženo s občasným deštěm. Teploty do 23 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Vedení státního hotelu Termál v Karlových Varech připravuje modernizaci prostranství před vstupem do hlavního společenského sálu. Upraví náplavku, fontány i plochy přiléhající k parkovišti. Práce rozdělí do několika částí, aby nenarušily konání Mezinárodního filmového festivalu. První etapa by měla začít příští rok a vyjde přibližně na 50 milionů korun, říká generální ředitel hotelu Vladimír Novák.
2: Tuhle chvilku se zatím připravuje projektová dokumentace a myslím si, že ke konci letošního roku budeme schopni představit vlastně naše představy o tom, jak by ta plocha vlastně měla fungovat pro město a pro hotel Termál.
0: Vědci zahajují v Krušných horách tříletý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích a najít cestu, jak pomoct populacím, které žijí ve špatném prostředí. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, přibližuje vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky.
3: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten gradient, zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
0: Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny tehdy několik hodin byl asi milion odběratelů, a to hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje přenosovou soustavu posílit, říká jeho mluvčí Ondřej Krátoška.
4: Rozvoj přenosové soustavy bude ČEPS v následujících 10 letech investovat zhruba 130 miliard korun. Zaměří se především na modernizaci a posilování přenosové soustavy, výstavbu nových vedení a rozvoden.
0: Tisíce lidí v Iránu se v hlavním městě loučí se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chamenejím. Truchlící davy se shromáždili v areálu velké tehránské mešity Mosala. Někteří lidé hlasitě plakali a tloukli se do hrudi, jiní skandovali hesla proti Spojeným státům nebo Izraeli. Na obě země, které Irán na konci února napadly a Chamenejího zabili, mířili truchlící i transparenty. Chamenejí stál v čele Iránu skoro 37 let a státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní, z toho 3 dny v Teheránu. Sport. Tenistka Marie Bousková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Po 3 hodinách a 24 minutách zdolala Ljudmilu Samsonovovou 4-6, 7-6 a 6-4. Počasí. Zítra bude oblačno i zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
5: Jsme Český rozhlas, tolik zprávy. Dneska je 4. července a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Už za chvíli první přání. Já jsem Jiří Trnka. Vítejte.

Vážená redakce, tak začíná první přání sobotního pořadu Blahopřejeme písničkou. Jménem fanklubu kapely Atlas prosím o odvysílání blahopřání s písničkou pro tři členy fanklubu, kteří v těchto dnech oslavují svoje narozeniny. Je to paní Máří Magdalena Blašková z Kakejcova a pan František Hinčík ze Gdyně a pan Josef Barčík z Praskolesů. Všem jmenovaným k jejich životnímu jubileu gratulujeme. Také přejeme hezkou oslavu a do dalších roků přidáváme vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, klídek, optimismus a stále dobrou náladu. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas, houbařská polka, no a za odvysílání klasicky děkuje předseda fanklubu kapely Atlas Josef Koubek.

Každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou tady pro vás je v Českém rozhlase pořad Blahopřejeme písničkou. Pište nám, posílejte nám vaše vzkazy, dělejte radost vašim známým, kamarádům a příbuzným. Velice jednoduše vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části vyplníte, co byste chtěli, pro koho, poté nějaké přání, no a ještě vybrat den, kdy žádáte, abychom vaše přání odvysílali, jestli v sobotu, anebo v neděli.

Posloucháte Český rozhlas. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky, a to dne 4. července. To plníme pro pana Miroslava Sommerauera z Otročína, který slaví v těchto dnech své 78. narozeniny. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí, pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Milé rádio, prosíme o zahrání písničky Montgomery od Vabyho Daňka pro pana Václava Grüssla z Chodova u Domažlic, který právě dnes slaví své krásné kulaté 50. narozeniny. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu v práci, ještě mnoho krásných chvil strávených se svými blízkými a přáteli na Mobilheimu, splnění všech přání a k tomu boží požehnání. Ze srdce přeje a hele, Ondra Kaše z Mrákova a celá rodina, tak i tam zdravíme a hrajeme.

ve vysílání Českého rozhlasu. Klasicky v sobotu, ale ani v neděli mezi 17. a 18. hodinou nechybí pořad Blahopřejeme písničkou. Je tady další přání, začíná. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Moje milá frajárečka od Maravanky J. Slabáka. Pro všechny věrné posluchače, také pro Jana Hlinku z Krásného dvora, který v sobotu 4. července slaví své 86. narozeniny. K jeho narozeninám všechno nejlepší a do dalších let. Stále pevné zdraví mu přejí manželka Františka, dcery Radka s manželem Vlastou, Jana s manželem Radkem a vnoučátka Vlastík, Kuba a také Míša. Vybrali jsme písničku Moje milá frajárečka. Hrajeme.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou, pojďme na další přání. Dobrý podvečer, zahrajte prosím písničku pro mého manžela Jaroslava Smoljaka, který právě dneska slaví své 64. narozeniny. Milý Jaroslave, celá rodina ti za všechno děkujeme a posíláme tvoji oblíbenou písničku.

Už zítra po 17. hodině tady opět bude váš oblíbený pořad Blahopřejeme písničkou a budu u toho i já. Já jsem Jiří Trnka, za chvíli další kompletní zpravodajský servis.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností. Filmy, setkání, program od rána do večera. Festival umí pořádně vybít baterky.
1: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
0: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myšák.
1: Karlovarský kraj na Kvifu. Vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dustin Hoffman na Karlovarském festivalu uvedl svůj film Absolvent. Loket opraví 5 let zavřenou lávku ve Svatošských skalách za 8,3 milionů korun. A zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Americký oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
2: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
3: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
2: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Město Loket po 4 pokusech vybralo firmu, která opraví 5 let uzavřenou lávku u Svatošských skal. Jak uvedl místostarosta Petr Zahradníček z TOP 09, rekonstrukce za téměř 8,3 milionů korun, tedy více než původně odhadovaných 7 milionů, by měla začít ještě během prázdnin a potrvá zhruba 9 měsíců. Nová 60-metrová lávka pro pěší bude mít modernější konstrukci. Vznikne také nové odpočinkové místo a opraví se navazující turistická trasa. Po dokončení oprav se na ní vrátí turistická stezka, která je nyní vedena po nedaleké lávce vybudované Karlovarským krajem. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. Rusko oznámilo dobytí města Kostiantynivka v Donbasu. Ukrajinská strana ale ztrátu tohoto strategicky důležitého opěrného bodu obrany v Doněcké oblasti popřela.
4: Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrej Kovalev agentuře Interfax Ukrajina řekl, že Kostiantynivka je pod kontrolou ukrajinských sil a jednotky skupiny vojsk Vostok pokračují v obranné operaci. Kovalev ale připustil, že se malé skupiny ruských vojáků pokoušejí město infiltrovat a ve městě i kolem něj se odehrávají těžké boje. Zprávy o dobytí Kostiantynivky označil Kovalev za pokus ruského vedení nakreslit úspěchy tam, kde nejsou. Ukrajinské drony dnes zaútočili na Petrohrad a podle záběrů z tamních sociálních sítí zasáhli přístav a ropný terminál. Z Donbasu Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport. Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl na mistrovství světa do 23 let v Krakově skončil při obhajobě titulu 2. Stříbro získal v Krakově stejně jako v závodu hlídek. Závod C1 si podmanili české juniorky, vyhrála Barbora Ondráčková před Valentínou Kočířovou. Další stříbro vybojoval Dominik Řežábek. Před nedělním kajakrosem česká reprezentace opět dominuje pořadí zemí. Má už 19 medailí, z toho 8 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě jste slyšeli nejaktuálnější čtvrté červencové zprávy. I po 18. hodině je s vámi Eliška Huber-Malíková a i v této hodině se budeme věnovat samozřejmě hodně Karlovarskému filmovému festivalu. Zahajovací večer včera byl jednou velkou oslavnou show, kterou Karlovy Vary ještě neviděli. Uvedla ho koláž písní v podání herců a zpěváků, kteří diváky provedli 60 lety, po které se festival vrací do lázeňského města. Reportáž si pustíme za chvíli, teď vám ale po vlně rádia vašeho kraje posílám tuhle krásnou českou písničku.

0: Zahajovacím večírku převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými.

0: Zaklinač Pys.
1: Chodil do kina.
2: A právě Marek Eben pak jako tradičně provázel večerem.
3: Když mě bylo 60, tak jsem se z toho vzpamatovával do 62. Musíte všecky pozvat, nesmíte na všecky zapomenout. Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu. A doufáte, že nepřijdou.
2: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
4: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
2: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
4: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala jsem ji a doteď si ji pamatuji. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
2: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
5: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
2: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Krásný podvečer, vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje živě s Eliškou Huber Malíkovou i teď 4. července v 18 hodin a 20 minut. V Karlových Varech začal včera jubilejní 60. ročník Karlovarského filmového festivalu, ale my se teď na malou chvíli i díky rozhlasovému archívu vrátíme do doby, kdy vůbec nebylo jisté, že Karlovarský filmový festival bude prestižní mezinárodní akcí.
1: 29. ročník Karlovarského festivalu byl pro Jiřího Bartošku první v roli prezidenta přehlídky. Na jeho konci si tak myslel, že má to nejtěžší za sebou.
2: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
1: To se ale Jiří Bartoška přepočítal. Karlovarský filmový festival přišel v roce 1995 o prestižní kategorii A, kterou získal nově vzniklý konkurent Pražský mezinárodní filmový festival Golem. Filmaři se tehdy vlastně rozdělili na ty, kteří jakou přehlídku podpoří. Režisér Jan Svěrák právě proto uvedl v Karlových Varech svou jízdu, za kterou získal křišťálový globus.
3: Karlovy Vary se vlastně zmobilizovali, protože ucítili, že by mohli o ten festival přijít. Tak celý ty Vary tím žili, tím festivalem a byli hodní i policajti, i lidi v krámech, prodavačky chodili do kina.
1: Popisoval režisér Svěrák svůj dojem z 30. ročníku, kdy se ukázalo, že lidé festival v Karlových Varech chtějí.
4: Zatímco sály Pražského filmového festivalu kategorie A zely prázdnotou, karlovarská kina praskala ve švech. Pozdější návštěvníci stěží hledali v přeplněném městě ubytování. Někteří nadávali a stěžovali si na neschopnost pořadatelů, jiní řešili danou situaci velmi kreativně. Buď vydrželi bez spánku a pak se chvílemi prospali v setmělém sále, ale nebyl vzácný obrázek pochrupujících posluchačů doprovodných kulturních akcí, které nezřídka trvaly až do rána. Dalším ve výdrži vydatně pomáhal termální bazén, volně přístupný na zelenou akreditační kartu.
1: Popisovala na Radiožurnálu redaktorka Marie Kalubová. A diváci v roce 1996 mohli v Karlových Varech potkat i řadu hvězd. Tou největší byl Gregory Peck. Slavný herec vzpomínal, jak o českém humoru něco ví, protože kdysi natáčel s Hugo Haasem, který sarkasticky komentoval společnou práci. V Karlových Varech byla tehdy i Whoopi Goldbergová, která tvrdila, že se se smyslem pro humor už asi narodila, i když si není jistá, protože se tehdy neviděla. Či poněkud vážnější Pierre Richard, než diváci čekali. A pomyslnou cenu festivalového sympaťáka by v roce 1996 s přehledem získal herec Alan Alda.
5: Pro mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale... Nerozumím nic.
1: Diváci naopak Aldovi evidentně rozuměli. S rokem 2000 se pak změnila hlavní festivalová cena. Místo křišťálové oplatky se od té doby předává těm nejlepším soška ženy s obří křišťálovou koulí.
6: To je krásno, opravdu to je překrásno.
1: Říkal režisér Otakar Vávra, který za přínos světové kinematografii dostal v roce 2001.
0: Lenka Šmová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Hezký podvečer a teď pro vás mám pro změnu reportáž z Plzně. Tam, kde bývala legendární restaurace U koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji tam odhalili bývalí štamgasti a studenti Masarykova gymnázia a nechali na ní vytesat tento nápis. V 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce.
2: Před 40 lety jsme chodívali do hospody U koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
3: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace U koců, David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
4: Ta hospoda měla umakartový stoly a rozbrzaný židle a byly to ty tlustostěný půl litry.
3: Toto lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
4: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
5: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
3: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nířanech.
5: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
3: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Šindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
6: S tímhle tím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jaksi všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
3: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde do dneška.
6: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
3: Kdy přesně hospoda U koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
6: Ano, je to tak.
3: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

Krásný sobotní podvečer s Českým rozhlasem Karlovy Vary a Eliškou Huber Malíkovou. 4. červenec, datum, kdy přesně před 250 lety vznikly Spojené státy americké. Právě v tento den roku 1776 totiž kontinentální kongres ve Filadelfii přijal slavnou deklaraci nezávislosti. Tímto odvážným krokem 13 britských kolonií oficiálně přerušilo pouta s Velkou Británií a vyhlásilo svou suverenitu. Hlavním autorem tohoto textu, který položil základy moderní demokracie, byl pozdější prezident Thomas Jefferson. Celá Amerika dnes slaví velkolepým způsobem pod širým nebem. Po celých státech se konají pestré rodinné průvody, sousedská grilování a koncerty. Lidé se oblékají do národních barev, kterými jsou červená, bílá a modrá. Oslavy pak tradičně vrcholí posetmění, kdy oblohu nad americkými městy rozzáří gigantické ohňostroje. Tak až budete dnes nebo i jindy večer sledovat oblohu, vzpomeňte si na to, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, ale hodnotami, které se musí neustále chránit. Pojďme si tento slavný den připomenout hudebním symbolem americké kultury. Je tu Don McLean a jeho nesmrtelná American Pie. A já se s vámi pro tuhle chvíli loučím a budu se těšit ve vysílání zase zítra odpoledne.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hosté i partneři Karlovarského festivalu letos podpoří nadaci Vize 97. Dálniční odpočívka na hranicích v Rozvadově je kvůli rekonstrukci uzavřená. Řidiči tudy smí jen projíždět. Haná a Jižní Morava se potýkají s kritickým nedostatkem vody v půdě. A zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 23 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 otevřela na třídě TG Masaryka v Karlových Varech svůj festivalový stánek. Návštěvníci zde mohou poznat činnost nadace, která je letošním oficiálním neziskovým partnerem, a zapojit se do diskuzí nebo kulturního programu. Podpořit její projekty můžou zájemci nákupem limitované edice triček k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Stánek dnes otevřela Dagmar Havlová spolu s výkonným ředitelem festivalu Krištofem Muchou. Řidiči jedoucí přes hraniční přechod Rozvadov z Německa do Česka musí počítat s uzavírkou dálniční odpočívky. Odstavná plocha ve směru do vnitrozemí je od července uzavřená a je možné tudy jen projíždět. Důvodem je kompletní rekonstrukce celé plochy, která potrvá do podzimu. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška na odpočívce výrazně naroste počet parkovacích míst.
2: Nacházelo se zde zhruba 100 míst pro nákladní automobily a po té modernizaci bude jenom na té levé straně přes 300 parkovacích stání pro kamiony. Pro osobní vozidla se to také zvětší, původně to bylo 24 míst pro osobní vozidla, teď jich bude více než 130.
0: Odpočívku doplní také takzvaný vítací objekt s občerstvením, toaletami, sprchami a dalšími službami. Do budoucna je v plánu i stavba druhé čerpací stanice. Odpočívka ve směru do Německa už má modernizaci za sebou a je od loňska v provozu. Nedostatek vody v půdě na Hané a na Jižní Moravě je kritický, upozornil na to projekt InterSucho. Z dat na webu projektu vyplývá, že v Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Srážky, které v týdnu zasáhly většinu Česka, tam totiž byly slabší nebo se oblasti úplně vyhnuly. Podle webu navíc nelze v následujících 2 týdnech očekávat výrazné zlepšení. Sucho je letos kvůli nízkým srážkám na podzim a v zimě výrazně všude v republice. Výrazně k němu přispěly i rekordně vysoké teploty v posledních týdnech. Přes 30 tisíc lidí dnes vyšlo demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Uvedla to policie, podle které je situace převážně klidná. Sjezd strany, jejíž některé zemské organizace platí úředně za pravicově extremistické, mohl začít bez problémů.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a v Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Stará Ovčárna. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

Nemocnici začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunclaků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedskou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila proto

0: zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
1: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
0: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
1: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
0: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
1: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
0: Děkuji moc.
1: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stan, potom jdem na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den, z Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste si na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka, bychom se s letošním Strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přál, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu utajených pokladů regionů. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem. Jmenuji se Maxim Medida.
2: Říká sebevědomě náš dnešní host. V rozhovoru nám přiblíží Benin, africkou zemi, kde se narodil, a možná vás překvapí, odkud čerpal své znalosti o našem státu. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
1: Přijel jsem v roce 88, 3. září, studovat novinářinu.
2: Jméno herce Maxima Medidy je dobře známé především v českém divadelním prostředí. Během své kariéry vystupoval na jevištích celé řady divadel. Začínal v divadle Y, později hrál v Minoru, divadle ABC, divadle Bez hranic, Národním i v Klicperově divadle.
1: Tam jsem hrál 11 let nebo 12 let, jinak tam pořád jezdím. Protože tam mám dvě sochy, které byly udělány kvůli nějaké přestavení, a vždycky mě někdo odtamtud píše, že mě viděl v divadle, tak to mě potěší vždycky.
3: Novinářina se nějak ztratila, i když oficiálně my jsme kolegové, že jo?
1: No, vystudoval jsem žurnalistiku jako by sportovní komentátor v televizi, tak to vůbec nedělám, ale stává se, že někdo, třeba v Francii, jak se nějaký článek, jestli nějakou informace, já musím to napsat, nebo také z našeho státu Beninu, no, však je nějakou informaci, ale jinak ta novinářina je úplně okrajově. Kromě toho, teď máme o sportu podcast o fotbalu, který děláme mezi námi, no, což je nová forma, jakoby, informace.
3: Rok 1988 je především rok z minulého století. Vy jste už občanem České republiky?
1: Ano, ano, už jsem občanem České republiky a žiju tady déle než v státu Beninu, kde jsem se narodil. Já jsem z 12 dětí, z toho 4 chlapí a 8 žen. My jsme vždycky říkali, že tam máme ženský parlament, jo, a my chlapi, tak jsme se snažili jakoby participovat, jo, dělat to, co říkají ty ženy. Takhle to fungovalo, dokud jsem neodjel. Teďko nemůžu říct přesně, jak to funguje, akorát, že s rodinou jsme pořád v kontaktu, no. A jsou po celém světě taky. Beninu tam zůstalo pár, s kterými jsem každý den v kontaktu.
3: Pochopila jsem, že u vás v rodině byla parlamentární demokracie. Opravdu ženy měly rovnocenné postavení?
1: U nás v Africe každá rodina má svoje tradice. Jsou rodiny, kde ten muž je jakoby hlava zase, jo? Ale u nás, kde jsem se narodil, tím, že jsme tam měli ty Amazony, žena má tam jako přední místo v rodině. Většinou je to, že žena je ministr finance. A jak se to říká, kdo má ty finance, asi no, židí všechno.
3: To platilo i v případě tatínek maminka?
1: Ano, určitě, protože tatínek byl zemědělským inženýrem, ten pořád byl někde na poli. Tak z toho důvodu maminka byla ta, která všechno židila. A aby vám řekl, no všichni jsme se báli maminky. Protože byla tak chodná, že když zvědá hlas, víme, že něco není v pořádku a musíme všichni už se schovat. No.

0: Z ženského parlamentu, jak vtipne říká rodine Medvedových, odešel Maxim Medveda ve 23 letech. A teď přijde překvapení.
1: A by vám řekl pravdu. Kdysi v Africe jsem poslouchal Radio Prague International. Až do dneska ještě vysílá a my jsme vždycky posílali, jaká frekvence funguje, jaká nefunguje a tak dále. A když jsem studoval dějepis a zeměpis, jsem se zajímal o těchto státech, které jsou na druhé straně toho bloku. A vždycky můj sen byl, abych normálně byl v Radio Prague. A dokonce mě furt doma nazývali Čekoslovaky, Čekoslovaky, Praga. Pak když už byla ta příležitost studovat opravdu tu novinářinu, tak já jsem ani neváhal. Protože v tom momentě jsem mohl jít do Francie, do Kuby, do Ruska ještě. No ale vybrali jsem Českou republiku a opravdu nelituju. To byl můj sen prostě, no. To byl stipendium vlády, jo. A proto i po revoluce my jsme neměli žádný problém studovat dál v klidu.
0: Potvrdili se té představy o Československu, když jste sem přišel?
1: Když jsem přišel, první věc, co mě překvapilo, je to na letiště. My jsme museli z letadla a už tam byla zima, nebo foukalo. Protože my jsme odjeli a bylo 29, jsme si vzali jenom košily a flanely a tak dále a jsme se krásně oblékali a teprve tady jsme zjistili, že no, tak to není vhodné. Další věc je to, že jsme jeli do Marinské lázny. Bylo to, že musíme tam čekat, až opraví Poděbrady. Jo, a tam už měli zakázány nosit boty. Před dveřma musíme sundat boty, pak vzít ty baškory a tam už jsme si říkali, tak nebude to sranda. No. V Africe tak my nosíme furt baškory. Jo, to bylo v září a už foukalo a my jsme si cítili, že je zima. A musíme sundat ty boty před, kde je zima a pak dovnit, jo, tak no, pak jsme jeli do Poděbrad potom.
0: A tam jste zažili první zimu opravdovou a sníh?
1: Dokonce jsme si fotili a psali jsem mamince a ona mi řekla, prosím tě, hlavně v tom se neválej. Já jsem říkal, že tady padá normální led, že jak máme v Africe fabriky na led, no a že to tady padá, nikdo neví, co s tím, to padá všude. Jestli by to nebylo možné posílat nebo něco a tak dále, to byla taková sranda. No.
0: A jak dlouho jste byl v Poděbradech?
1: My jsme tam byli asi 9 měsíců. Byla to jazyková škola. No.
0: A potom už jste se stal studentem žurnalistiky v Praze, že jo?
1: Ano.
0: Dnes si povídáme s hercem Maximem Medvedou o jeho migrační zkušenosti. Do Prahy nepřijel studovat dámu, ale žurnalistiku na Karlově univerzitě. Za chvíli uslyšíte, jakou nečekanou událost zažil brzy po svém příjezdu.

0: pak hned v listopadu přišla revoluce.
1: A jak jste se díval na tu revoluci? Zúčastnil jste se jako student na národní?
0: Bylo to, že my jsme dostali pokyny z ambasády, že si nemáme do toho vůbec ples, že máme chodit do školy a tak dále. Všechno bylo zrušeno jakoby a pak jsme začali jakoby šikny znovu. A bylo to opravdu hezký moment.
1: A byl jste na ulici?
0: Byli jsme tam několikrát, akorát, že jsme nevěděli co, protože jsme si říkali, dobře, ty naše nechodí do školy, nebo tam chodí, aby tam něco se dělo. A pak na kolej, vždycky jsme měli každý večer nějakou schůzku, jak to půjde dál a tak dále. Pak po týdnu a nějak mám pocit, že už se do toho dali šikny a pak už to bylo úplně velké. No. Nebyli už to jenom studenti, už to bylo pracující lidi a všechno. Už to mělo úplně jiné.
1: Tak jste se dostal i na Václavské náměstí.
0: My jsme se tam dostali, jsme tam chodili se podívat, jak se to děje. Protože jako novinář, být u toho, kde něco se děje, to má být jako první věc, co novinář má dělat. Má být u toho, o tom referovat, aby potom řekl, jo, byli jsem tam, viděli jsem to svýma očima, můžu o tom mluvit. No.
1: Jak jste vy jako cizí student vnímal tu změnu? Pocítil jste, že se opravdu něco ve vztazích mění i na té fakultě?
0: Ono se to tam změnilo. A hned po té revoluce šlo o to, že už ten způsob na ty studijní oddělení bylo úplně jiný. To nebylo už direktivní, že máte tohle dělat nebo nemáte tohle dělat. Třeba já jsem měl několik příležitost jet mimo České republiky na stáže a tak dále. I když ta druhá strana občas nechtěla, protože mě vždycky považovali jako by cizincem, ale ta fakulta vždycky v tom mě vyslala vstříc, že prostě on je jeden z nás, pokud on nepůjde, my také nepřijdeme. To znamená, že je to Čech a jede z naší fakulty. Tím to končí. A opravdu, zažili jsem to několikrát. No.
1: A bylo to fajn?
0: Bylo to fajn. Já jsem si říkal, tak cítím se tady dobře.
1: V podstatě jste asi byl spokojený, jak to studium probíhá a vystudoval jste.
0: Ano, vystudoval jsem se a měli jsme to štěstí, že jsme byli jakoby skoro první promoce. My jsme první bakaláři, první magistři, pak jsme mohli dělat postgraduální a tak dále a tak dále. A já tu fakultu vzpomínám dobře.
2: My a oni.
1: Jak se objevilo to divadlo na vlně těch dobrých vztahů?
0: Divadlo se objevilo asi omylem.
3: Osudový omyl přišel v Soběslavi. Na plese pořádaném pro diakonii se měl Maxim Mededa představit malým dětem jako živá ukázka pestrobarevnosti našeho světa. Setkání vyvolalo velké nadšení, splnil kamarádovi svůj slib a shodou okolností se seznámil s produkční divadla Y. Slovo dalo slovo a...
0: Tak já říkám, kdysi v Beninu jsem hrál divadlo a náš prezident tam byl. A byl to marxista a tak dále, od té doby už nikdy jsem nebudu hrát divadlo. Pak po roce skoro přijdu do práce... A tam mám napsáno, Maxime, zastav si ve psilonce, máš roli. Tak jsem si tam zastavil, režisér si na mě podíval, řeknete nějakou větu, řekli jsem, všichni tam se smáli, protože s tou mou češtinou oni tam úplně lechli. No a takhle to začalo, v roce 99.
1: Jaká to role byla?
0: Role byla voják. Francouzský, že? A byl jsem šéf voják.
1: Takže tu bylo několik vět, nejenom jedna.
0: Byla několik vět, no. Tam byly slova, která mi nešly, tak jsme to nějak opravili, aby mi šlo na jazyk, no.
1: Jak se to dál vyvíjelo?
0: Režiséři začali nějak mě všimnout. My jsme si udělali jeden festival, ten o lidských právech.
1: Aha.
0: A pak z tohohle začalo, že mě normálně vzal jakoby do minoru. Pak už to šlo. A pak šel do Hradce Králové. No a pak ty další divadla, třeba Ústí nad Labem, nebo v Národním divadle a tak dále, a tak dále, a tak dále. Až do dneska. No.
3: Nebo jinak řečeno, do letošního roku Maxim Mededa se stal laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. Děkuji za věnovaný čas a věřím, že nás v pokračování rozhovoru čekají další zajímavá témata z jeho života. Od mikrofonu vás zatím zdraví Goranka Oljača. May sit in the yard.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Klíšťata budou v Česku v nejbližších dnech aktivní, varují meteorologové. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Tenisté Nosková, Bousková i Lehečka postupují do osmifinále wimbledonské dvouhry. A počasí v Česku zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Meteorologové v České republice varují před klíšťaty. Na většině území republiky je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. A situace se v nejbližších několika dnech na některých místech ještě zhorší.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dopravní policie nabádá k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Bezpečný odstup je takový, když řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení vozidla před ním. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si řidiči mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Olomoucký kraj připravuje velkou modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už totiž nevyhovují. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové kromě toho také vznikne zcela nová základna, a to v Mikulovicích.
6: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030.
1: Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále wimbledonské dvouhry. Mezi muži pak uspěl i Jiří Lehečka. Už ve třetím kole naopak vypadly dvě obrovské favoritky turnaje. Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také loňská vítězka Iga Świąteková z Polska.
1: Počasí.
0: Do Česka míří déšť, v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území občasný déšť, pouze na jihozápadě republiky srážky ojediněle, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky, večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, pouze na jihu Moravy až 26. Mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na západě Čech, na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice havarovala dvě osobní vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynčtí na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl... Tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí. Krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé

0: projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se to

0: tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
0: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
0: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malej, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
0: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem. Seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
0: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně se hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý v oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není. No. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se jí Nety, O Netty se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl zvyšně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako i trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby aby ten dům se zase stal z popela. No.
2: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový, mám takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z bal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha, prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
5: Teď
3: není.
5: Tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinč někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo v části Moravy kriticky nízkých hodnot. V Praze je ode dneška výluka metra na lince C a potrvá týden. A počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. Půdě na Hané a také v části Jižní Moravy je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině tohoto týdne. V části Moravy ale pršelo méně nebo se jí bouřky zcela vyhnuly. Pražské metro ode dneška nejezdí v části linky C, a to kvůli obnově zabezpečovacího zařízení. Dopravu v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do příštího pátku 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: Přesně před rokem zasáhl část České republiky rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo přibližně milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
4: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
5: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem ruce.
6: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
7: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahu.
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou velmi blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V 98. minutě utkání vedou nad Kanadou 3-0. Druhé dnešní osmifinále mezi Paraguají a Francií začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na úrovni odbočky na Průhonice. Na 6. kilometru stojí osobní vozidlo a kamion po nehodě v odstavném pruhu. Jeďte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takovýchhle, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičko

0: rajčata zaštipují, nebo jak asi?
1: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony, a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

0: Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dechtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hní brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu. Což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
4: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5 až 13%. Díky zdravotní krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení. Což nastalo půl roku zpoždění, tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
2: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
5: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
2: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
0: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojedinělé. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojedinělé bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
8: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl.
1: Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
2: Hvězdné návraty.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
1: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
3: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
1: Šila i na vás doma?
3: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
1: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
3: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
1: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
3: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
1: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
4: Co to je?
5: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
4: On nás zavřel! Otevři, Paganini! Nebo co vyrazím?
5: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
4: Hajzl. Ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
6: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
5: Ještě minutu, chlapci.
6: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
4: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
5: 4, 3, 2, 1.
7: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
1: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
3: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
1: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
8: Dobrý večer, Pavel Genzer,
9: Jarda Sukánek
8: a Václav Krovka, Vidal Band.
9: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už už mám všechno, to víš, teď už snažím se být dochvilný. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Díky.
9: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice a v umění.
8: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
9: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
8: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby jsi je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
9: Ty jsi psal texty, že hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
8: No, víš, kolik jsem jich udělal, Geňo? Typni
9: nevím,
8: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
9: Textů?
8: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
9: Co jde?
8: Dobrý počtář.
9: No, vím, že když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
10: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
9: Nápoj lásky číslo 10.
8: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, to je dobrý hál, jo? Máš třeba víc drážistů?
8: No, asi ne. No, co?
9: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vlasy, zarůst, jo?
8: Ne, to je...
9: Je živej ten vizážista?
8: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén. To je.
1: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
3: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
11: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže se mi líbilo. Rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem začal hrát a taky jsem na to měl techniku. Já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš botář
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal, s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme

0: jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
1: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
2: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
3: Ale to je Peter Bruegel.
2: Cože to je?
3: To je Bruegel.
2: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
3: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
2: Ano, ale to snad není špatně,
3: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
2: Ano.
3: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
2: Chromý vede slepého,
3: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
2: Ne, no,
3: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
2: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla. A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku? Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
4: Ano. A levnější než ten Bruegel.
2: A barevnější.
4: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
2: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
4: Ne.
2: Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
3: No.
2: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
3: Řekni upřímně,
2: to je nádhera.
4: Co toho neumíš.
2: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
4: Ano.
3: No, prosím.
2: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
0: K majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
5: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s Vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpětý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po 3 letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam 5, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RTčka. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně Hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se prostě, to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No, tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak jsem vždycky, to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra. A myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna, se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakýho Schlingera, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozeových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává. A já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, až tě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No,
6: ani, jako...
4: no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžit na nově nebublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik... jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když mě chytíš, tak co?
4: Ale já tě stejně nedohoníš.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
4: tak
7: jo?
4: Tak se otoč.
7: Tak.
4: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
4: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si tě sám.
4: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
4: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
7: Na řípu jako na hradu.
4: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
4: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumí mu ani slovo, říká samý blbosti.
4: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvokla jste jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím, pěkně, pojďme si
2: jen předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co je slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty, a má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásný boty, ale teď už nenosím ty vysoký podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem milovala, já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jinými teď slovy už se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásný kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no, tak to máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned takhle na úvod. Beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobré, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko, jo. Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju, já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, drobky na lince. Já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě. Ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu, taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je moc.
1: Takže to jsem já s delší odmlkou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, já mám Jarmila možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku.
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo jako...
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám uchylky už odmala.
0: No tak píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jako dělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: Taky vám rozumím, taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní pnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy. V noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádobí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala, Ježíšmarjana, já chcu, vždycky na mě volala, Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježišmarja, no to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky. A když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Hele, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lidu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, no co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda nepřišla na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky kazit. A ona, a protože jde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. Až podejde. První si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na Proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak snad to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytli.
1: No a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonale trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
1: Jo, tak to mám.
0: Ježišmarja, tak vám hráblo taky, těší mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Jemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin. No vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na něj častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký neštěka na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrněl blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubala, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: To nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: Prostě no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický návyk.
0: Užíváte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak... Nejhorším.
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorším, jo?
1: Ale jinak umej si ruce, přijdu domů,
0: no,
1: umej si ruce. Když se dívat na filmy.
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak... Kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale... Nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných ve filmech.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako, tak v tom případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macon. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900 anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem... s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička. A hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím a je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď, rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla se vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje úchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, 3, šup. A když to nestíhnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám no. Já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou
1: ano,
0: matematiky?
1: Takhle z plezíru, z radosti, jenom že prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to
0: a
1: je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám.
0: Jenom tak ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo, nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě pršíte? Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Je,
1: já jsem
0: z toho
1: úplně vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát
1: do
0: roka.
1: No, a kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám. To je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na týden planetě počítal. Ale to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jak dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju,
1: dneska bavím,
0: fakt, že jo. Jo, já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si. Udělala jste mi takovou radost,
1: klidně
0: že mám z toho usit.
1: Klidně mě vohodnoťte jako, ale klidně píďo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně sem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husí kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Šáde, Péťo, Dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě se úplně vybil telefon, to je ten Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano, máte to daleko? Jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano, jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsou blíž, už jsou blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak mi se mě všechno hodí, protože dělám různé věci a
0: ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho,
0: ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala a říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky jako hůlku, takže se pěkně jako tohle, a když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu, a když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo.
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže, skate.
0: Ano, jako, rozumím.
3: Takže děláme vazby, různý svatby a to byl vždycky můj vášivý koníček, dělám různý vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, když dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce Dobrená, ta má to hrozně ráda. Jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás, ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou velkou představivost, že prostě se mi hodí asi všechno, by se mi hodilo aj... Jo.
0: Tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no,
0: větší.
3: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba Žaba, tak jak se hrávalo za nás, za Totáče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, Neštěstí, 3-3, Mátě rád, 4-4, Rande, jo, 5 Polibek a takový. A nebo ty kopretiny, jak se trhalo, mám tě rád.
0: No,
3: to, ježíš, to, tím jsme se zabývali. A já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže. A 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá kopta. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mi to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda... byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově tam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já se teď přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak tam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, už to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílý gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, no. Bych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zaváželi, sekali dřevo, já jsem mu řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo, a tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic, tak mě napadlo, že mám hluchý telefon. No, a on se už tak strašně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Zřídka Veselý. A on za manželkou našla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. myslím. A tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání. No, já už navíc
3: to
0: slyším.
3: To právě chci vysvětlit. No, to má souvislost. Takže prostě my jsme určitě byli tak sehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž si to uvědomujem. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci, no a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde.
0: No. To je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře, jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak, byl holubý dům. Byl, tím jsme skončili. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zapomněl, jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, to je moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmenář, oslavují Janečkovi, milí Janečkovi, zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si ji hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky, anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu, jsem s vašimi úchylkami, těší se na vás, no pro někoho, no chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet, úchyl, macou. Nebo nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale... To myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka. Zdravím vás, Šárko. Halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka. Ano. Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický. Ale no, je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě...
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: si
1: rán.
0: Přesně.
1: Jako tak.
0: Tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat, není to hned, ono to nebolelo, ale... Tak, až to víc bolel, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak no. Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Posledně. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano,
1: vyjou,
0: děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. Na nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Ráno.
4: Ráno.
2: A večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme, nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše, nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně. Zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaší úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom namluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prodražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době, už když jsem začal brát sloky lásky, tak jsem si prohlížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale prostě každá tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Takže to, řeknu vám, to vy jste mi, Hinku, vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra.
1: Kdo a jaké preferuje, to by byla dobrá téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby, ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu už se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a vnady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo v té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuto posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale no, bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a no, to je důležité, aby se to člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuju vám. Moc vás zdravím. Děkuju.

0: Martininku téměř denně.
1: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše: milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír, Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence, a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Mě dědeček kolotoč, dá se do něj červotoč, poslechněte lidičky, chop!
2: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
4: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína. Předem se omlouvám za to, že...
0: Ne, já se omlouvám.

0: Já jsem si, chápete, to mě řekne do ucha ten mistr zvuku z Prahy, Petr Kuval, vaše jméno, a já se ho napíšu blbě, rozumíte tomu?
1: Já jsem si přijel omluvit, já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím, ale
0: jo.
1: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
1: Moje úchyla je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No, a to...
1: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy z chloupky pod paží.
0: Ano.
1: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
1: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
1: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
1: Tak, přesně tak.
0: Bez
1: natura,
0: žiletky.
1: Přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
1: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
1: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
1: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloubky, či nemá, ale rozhodně, každopádně zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
1: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, ta je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
1: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
1: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Prášes. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. To naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěku spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: pralečí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pana Honzo, všechny posluchače noční suvy. Tak moje úchylka je, která nastala čím, já jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost, tady toto, jak se zmiňovala v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela práva, maminka říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No, tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mě třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku přímo. Už mi to vadí, musím ten obraz na to nás. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
2: No, záclona. No je to, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je. Jako jo.
1: No jo. No. No to je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidí. Všechno, nebo mám třeba přes stůl konferenční takový. Ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí, to přece vidí, že to zhrnul ten ubrus. A už je hoň na střeše.
1: Prostě to já tak, vám to rozumím. Tak, jako je. Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já nechci, aby to vyznělo, že já jismus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absence blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není... No. U mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
2: Ano, já to sami. Návštěva, no, když mě tak předličíká, říkám, pro boha, já určitě nemám koupelně to neučitě, já nemám to. Jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, a říká, já si to vystavím. A říká, ty probál, já nevím, co mám všechno přesně. Ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli
1: já
2: mám všechno přesně. Pak se mu pozvala dál. A to jsem si ještě nebyla jistá. No hrozné.
1: Jo, přesně, jo, ježiš.
2: Když to poslouchá, tak si řekl, že jsi normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Ne, takhle, i kdyby to, ale no nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
2: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa omega všeho.
2: Ano, to jsem jako opravdu ráda, zvláště když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
2: to jsem teda...
1: Ale ráda. Jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou jako na ten úklid. Jo? A to bych já musel uklidit uklizení.
2: Ne, tak to zase tak neberte. To tak neberte. Já jsem to teď přejen. Já jsem mě to
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za, za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
2: Někdo to tak má, ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě, a stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme, co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
2: Ano,
1: a to, tam mně došlo, že to nebude úplně OK.
2: Ano, no, no.
1: Je, no. Udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
2: A ještě další, jenom stručně, co ano. se týká těch čistých rukou, že když si před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spále, když někdo přijde, tam mi umývalo umít, než vkročí tady. To je tady to, ta uchylka, ale ano. Teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
2: Protože já teď na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole, diktáty mi dávala. Já dneska si říkal, to odolená voda, to je skloněvání, to je jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako, jako program, a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala. Na to
1: no tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy, no. Čistotnou, a ano, hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, no. Dobrou noc.
2: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor, dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že o chlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no díky, normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Velký Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Závře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste jinak to by vyzdělo blbě. Jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku. Potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala kde. Na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou, to spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to. Zase
1: no, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali a prostě tam dobré čtení v těch receptech, ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No a také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady no. Vás zastavím, řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé, no, neodkládám jako takhle, ale že je chci udělat, ano.
1: No
2: tak
1: právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které no, budu... recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole a bylo to, je to recept, když si byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky a tam jeden pan jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystřihla, dala jsem si ho do folie a si ho nezaspiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám a to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane bože, takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového, no to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak bych řekla taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. Tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluš je taková urejpaná trošičku teda potom, no, v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, jsem je ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju, že jsem urejpaná.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit, omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání, moc mě to potěšilo, pobavilo, a k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům Noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval, ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnul, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuju, nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Hnědý, ano. Teď jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali. Že? Tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život, to nevadí. Jednou provždy zůstane princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako uzjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
6: Miláčku, to mě nedělej, prosím, ale ne.
7: Buď klidná, dneska nocuje u tety krucifix, já
6: to nebudu vyhádat. Nechci, mě rozdrhni, mě to tam.
8: Dobrý večer.
5: Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
7: Co se tady? Jak se tady? A proč se tady hlavně? Kde se spruče?
0: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřin.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. Ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
0: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? Co? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
0: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měli za pitomost?
5: No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří, nevěří.
0: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
0: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. No seš ty vůbec normální?
7: Já jsem,
5: vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já se
0: Katinka.
5: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš?
0: Nežájme na šli!
5: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
5: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
0: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
5: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jaký Ludva?
5: No Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, Ludva, jaký Ludva?
5: No, můj Ludva.
7: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment. Buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
5: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
0: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
5: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
0: Já se sem vrátím, ale ano. Nikdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
0: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
7: Kačko,
5: co si to k ní dovoluješ? Ty, běž za ní, omluv se, já buď na ní hodnej a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i na buchty?
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našino, tak co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: To je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla.

0: Konec hvězdy, hlavní role, že jo? No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se ty nejmenší role, a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo? Zase šel k tomu rozstříhu, hledal, zase sešel poděkovat, no dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou S Ninoci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
2: Pojďte dál. Uvolněte se.
3: Děkuju.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano,
2: stručně řečeno, je to
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
3: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
2: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu

0: spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
1: Rozdíly? Jaké rozdíly?
0: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
1: No ani tak zcela moc nepřesně.
0: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
1: Jakože je černoch?
0: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
1: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
0: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
1: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
0: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí. I ve 3D.
1: No, jestli to jde, tak...
0: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
1: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
0: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
1: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
1: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé.
2: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
3: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš. A položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Rač teda látky je dost, rač teda.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé. A ju.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo? A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam, den tam proběhlo 10-20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. A jsem říkal, já jsem hodně hrát. A to se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Takže říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtili chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
9: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
9: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
9: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
9: Proč nehrají preceptoré?
10: Hrajte!
7: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A jak já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup asi po 20 metrech, vždy, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to, podařilo se to.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně... Tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu píšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši, ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: skvělý. Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný, to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý. Žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahrát.
3: Prosím.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihenová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tě tam umrzne ta tvá pusa!

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku. A hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka. A moje kolegyně jedna, Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný, no a byla premiéra, že jo. Úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona fluvala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No, ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.